Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.
1: A pozor!

Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.

jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: nebo činasky. No a tradičně před muzikou ještě nabídneme třeba aktuální předpověď počasí a podíváme se za vámi i na vozovky. Dneska nám začínají nějaké ty uzavírky, nějaké ty komplikace, tak prozradíme kde a co jak. Ale začneme v pondělí 21. září tou slibovanou předpovědí počasí.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Ochladí se oproti dnům předchozím. Meteorologové očekávají proměnlivou oblačnost ráno a zpočátku dopoledne ještě i skoro jasno. Odpoledne a večer se hlavně v severní a východní polovině kraje mohou vyskytnout přehánky. No a nejvyšší odpolední teploty dnes mezi 15 až 18 stupni Celsia. Ve Zlínském kraji dokonce 12 až 15, jen na západě kraje při déle trvajícím slunečním svitu okolo 17 stupňů Celsia. 4 minutky před půl šestou mrkneme na ranní teploty. Stupava 12, stejně jako Uherské Hradiště. Dobré ráno do Čejče, kde měříte 13, stejně jako v Pasohlávkách.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A míříme do Břeclavy. S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči na výpadovce. První třídy číslo 40 směrem na Váltice. Dnes tam totiž začíná oprava povrchu vozovky ulice Naváltické mezi křižovatkami s hlavní a železničním přejezdem. Směrem na Váltice projedete stavbou jedním směrem, opačný směr povede po objížďce. A v Brně v ulici Záhumenice probíhají i dále práce na inženýrských sítích. Provoz je tam částečně omezen a bude až do konce října letošního roku. Tak na cestách opatrně, sihem v pondělí 21. šťastnou cestou.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jí.
0: Už za chvíličku prozradíme, kdože má dneska svátek a taky se podíváme na Američana George Simpsona. Prozradíme, co si nechal patentovat. Jaké zařízení si nechal patentovat. 3 minutky bude půl šesté, tady je slibovaná Olivia Dean. Dobré ráno, Moravo, a nezapomeňte do zbrusu nového pracovního týdne stoupit tou správnou, tedy pravou nohou. Ať se vám daří.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1.

0: Dende, dámy a pánové. V podstatě pro ty z vás, pro všechny, jež v zimě v uvozovkách klepete kosu. Ano, i to je jedna z věcí, o které dnes po ránu v rámci historie bude řeč. No a když se tak díváme na ty teploty, které nás čekají tento týden, možná, že se leckde, kde tomu tak ještě nebylo, zapne nějaké toto peníčko. No budeme konkrétní, máme tady pondělí 21. září, 5.37, posloucháte Ranní jízdu rádia jich a my se díváme do historie dnešního dne, neboť dnes je to přesně 167 let od doby, kdy si Američan George B. Simpson nechal patentovat zařízení, které dokázalo pomocí elektřiny vyrábět teplo. No, to je jedna věc, ale druhá věc je, že mimo jiné na něm bylo možné vařit vodu nebo připravovat jídlo. Pravda, do předchůdce dnešního sporáku Simpson použil kovovou spirálu, kterou nechal elektrickým proudem rozžavit. Zní to úplně obyčejně, ale v roce 1859 to byla docela velká věc. Elektřina najednou nemusela jen svítit řád, ale mohla také vařit. Na skutečně elektrický sporák, jak ho známe z kuchyní, si lidé ještě nějakou dobu počkali, ale princip byl na světě. Pustíte si proud, spirála se zahřeje a můžete na ní dát hrnec s polévkou. Uvaříte a ještě se v podstatě zahřejete. Míříme taky na frekvenci 96,9 FM, jež vládne v Uherském Hradišti. Vracíme se konkrétně do roku 2002, kdy právě ve slovácké metropoli slavnostně otevřeli nový atletický stadion. Ten vznikl v rámci rekonstrukce celého tamního sportovního komplexu a dnes je pojmenován jako městský atletický stadion Dany Zátopkové, tedy na počest olympijské vítězky. A ještě míříme do kalendáře v pondělí 21. září. Podívat se do kalendáře, jakéže jméno je tam dnes vepsáno a dneska slaví svátek Matouš. Tak přejeme všechno nejlepší. Na Slovensko pak také slaví Matouši. Taky tam blahopřejeme a za chvíličku pošleme hudební dárek kapelu Činasky. Potkal jsem tě po letech. Ještě míříme do zvířecí říše. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Leo a Zefír. Tak a fanům a kočičkám všechno nej. Dáme dvojici songů pro dobrou náladu v úvodu nového pracovního týdne a pak dorazí do studia Ranní jízdy rádia Křeťák a doufám, že nás pobaví, protože nabídne ranní vtípek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl,

0: Dvě minutky po 6:15 pondělní raní s děsmivačka Whitney Houston s hitem I Wanna Dance With Somebody. Za chvíličku Armin van Buuren anebo čokoládová kráska Rihanna. No a teď už slibovaný skřeťák a bude to teda raní vtípek nebo ta rada do života?
1: No, dobré ráno, já si myslím, že to ani není tak rada do života, jakože vám prostě prozradíme, jak vytvořit dokonalý vztah. Nebo cože to vlastně ten dokonalý vztah je, tak bych to uvedl na správnou míru v úvodu nového pracovního týdne. Takže dámy a pánové, při pondělku pamatujte, dokonalý vztah je to, když si ona dělá, co chce, a on dělá to, co chce ona.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 21. zářijové jítro roku 2026 v Radí zděráři, jejich po 6. hodině budou znít hity, hity pro dobrou náladu a dáme si lásky plné vzkazy. Po 6. hodině taky Majla nebo Miraj. A nebude to jenom o hitech pro dobrou náladu. Hned v úvodu nového pracovního týdne, tedy v pondělí 21. září, nabídneme čerstvé jihomoravské zprávy. A kromě toho se dozvíte, že na jižní Moravě se letos meziročně narodilo méně dětí. Navrch přidáme tradičně i aktuální předpověď počasí. Musíme počítat s ochlazením a dneska místy i se silnějším větrem. Už za chvíličku budeme konkrétnější.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Hezké pondělní ráno, Moravo, máme minutu po šesté.
5: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: V Jihomoravském kraji se za první polovinu letošního roku narodilo méně dětí než loni a vlaky mezi Bratislavou a Lanžhotem zatím nemají jistý návrat. V Jihomoravském kraji se za první polovinu letošního roku narodilo 4253 dětí, meziročně to 56 méně, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Mírnou převahu měli chlapci, kterých přišlo na svět 2180, dívek bylo 2073. Nejvyšší podíl chlapců zaznamenali statistici na Vyškovsku, naopak na Blanensku se narodilo o něco více dívek. Mimo manželství se narodilo 41% dětí. Nejvyšší podíl takových novorozenců byl na Znojemsku, nejnižší v okrese Brno-Venkov. Jižní Morava je v tomto ukazateli pod celorepublikovým průměrem. Obnovení regionálních vlaků mezi Bratislavou a Lanžhotem se může odložit. Slovenská strana čeká na schválení dvoupodlažních vlaků řady 671 pro provoz v Česku. Podle slovenského ministerstva dopravy může certifikace trvat několik měsíců a zatím proto není jisté, zda se spoje vrátí už s novým jízdním řádem od poloviny prosince. Vlaky by měl provozovat slovenský národní dopravce železničná společnost Slovensko, pravděpodobně ve dvouhodinovém intervalu s několika posilovými spoji. Regionální vlaky mezi Břeclavi a Kůty nejezdí od prosince 2021. O jejich návratu letos jednali také zástupci Jihomoravského kraje se slovenskou stranou.
6: Rádio Jih, počasí.
4: Ano, 3 minutky po 6. hodině nabízíme slibovanou předpověď počasí. Ráno a zpočátku dopoledne bude převážně polojasno a bez srážek. Během dopoledne však bude oblačnost přibývat a po zbytek dne už bude převažovat oblačno nebo i zataženo s lokálními přehánkami. Odpoledne se přehánky vyskytnou hlavně v severní a východní polovině kraje. Večer se pak mohou objevit i na jihu a západě. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 14 až 17, na východě kraje místy jen kolem 13 stupňů Celsia a místy má docela silně foukat, což pocitovou teplotu bude zase ještě srážet. No a mrkneme na ty ranní teploty. Zaječí, Staré Město, Uherského Hradiště schodně po 11 stupních Celsia, Brno, Bzenec po 12 stupních.
8: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
6: Rádio Jih. Doprava.
4: Míříme do Břeclavy s dopravními komplikacemi. Musí počítat řidiči na výpadovce první třídy číslo 40 právě v Břeclavi. Dnes tam začíná oprava povrchu vozovky ulice Navátické mezi křižovatkou s hlavní a železničním přejezdem. Směrem Navátice projedete stavbou jedním směrem, opačný směr povede po objížďce. Na D52 pozor na 16,5 km směrem na Brno. Je odstavené nákladní auto u krajnice. A v Dambořicích počítejte s dopravním omezením v ulicích Korábek, Nová pod Kostelem. Až do 1. listopadu tam probíhá rekonstrukce vozovky a výstavba chodníků. Opatrně na cestách, si hem šťastnou pondělní jízdu.
6: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
4: Ta ranní jízda se bude věnovat tankování, protože to je zase citelně dražší a vláda chce zasáhnout. Konečně, co chystá a jestli by řidiči mohli brzy u čerpacích stanic trochu ušetřit, probereme už za chviličku.

0: 6:12, Majla, co nevidět, J-Lo a nebo George Ezra, je pondělí 21. září. Už vlastně jenom průjezd kolem benzínky bolí peněženku, jenom když se na ten totem člověk podívá. Natural 95 stojí v průměru 45 korun, 55 halizu a nafta už přes 49 korun. Připomínám, bavíme se o průměru, což značí, že samozřejmě někde to může být i mnohem dražší. Ano, viděli jsme naftu už přes 50 korun. Oproti loňsku je benzín zhruba o 10 korun dražší, diesel dokonce asi o 15. No a co nás teďkom zajímá, vláda teď říká, že na zdražování zareaguje. Konkrétní opatření má představit dnes po jednání kabinetu. Ministr průmyslu Karel Havlíček zatím neprozradil, co přesně se chystá, ale měli bychom ušetřit snad. Ve hře mohou být podle odborníků různé možnosti. Česko už letos například omezovalo marže čerpacích stanic a u nafty dočasně snížilo spotřební daň. K zásahu proti vysokým cenám paliv teď přistupují nutno podotknout i některé další evropské země a na to prý Česká republika podle některých politiků čekala. Takže pro řidiče bude dnes důležitá hlavně jedna otázka, jestli se chystané opatření projeví i na částce, kterou uvidíme na stojanech čerpacích stanic. Na jihu to budeme pečlivě sledovat a výsledky pojednání kabinetu, jež budou mít vliv na ceny paliv, ve vysílání rozhodně nabídneme. Teď 13 minut po 6. hodině zpátky k hitům pro dobrou náladu. Tady je J-Lo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 20 minut po 6. hodině v pondělní raní je George Ezra, už za chviličku Miraj a nebo zpěvačka Pink. Taky odhalíme ranní téma, teď ale musíme na cesty.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Ve Veselí nad Moravou ve Svatoplukově ulici uvízlo pod mostem nákladní auto. Počítejte s omezením provozu a pozor na dálnici D1 na 208 km ve směru na Brno u Holubic. V místě dopravního omezení došlo v levém pruhu ke střetu 4 osobních aut. Počítejte s dlouhým zdržením a narůstající kolonou. Nezapomeňte na záchranářskou uličku. Šťastnou pondělní cestu. A teď něčemu příjemnějšímu, něčemu veselejšímu, i když jak se to vezme, představte si, že zombie apokalypsa právě začala. Tak jenom ta představa, že? Naštěstí se tak neděje, ale představte si to, že ona apokalypsa právě začala a vy se můžete bránit jen první věcí, kterou máte po levé ruce. Jak jste vybaveni? Dejte nám vědět přes Facebook Rádio Jih, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. První věc, kterou máte u levé ruky, je to, čím porazíte zombie, až nastane apokalypsa. Co to je? Dejte vědět. Děkujeme.
2: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: alebo s Hollywoodem kapela Krištof. Indra zase s další porcí čerstvých jihomoravských zpráv za tem 21.9. Mrkneme i aktuální ranní teploty a podíváme se za vámi na cesty. Hezké ráno, Moravo. A tradičně, ať se vám daří.
1: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
2: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi. Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
0: Je 6:30, my vám přejeme krásné pondělní jítro.
4: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
11: Česká školní inspekce prověří incident v mateřské škole v Dubňanech, kde skupina dětí napadla 4letého chlapce. Na videozáznamu je vidět, jak děti chlapce kopou a šlapou po něm. Podle rodičů nebyla v bezprostřední blízkosti žádná učitelka. Inspekce je v kontaktu se školou, rodičem, zřizovatelem i policií a kontrolu chce provést v tomto týdnu. Hluk na Uherskou hradisku dokončil proměnu bývalého Penkova statku. Z chátrajícího areálu vznikl park s vodními prvky, amfiteátrem, dětským hřištěm, workoutovou zónou a komunitní zahradou. Město zároveň opravilo okolní ulice a chodníky a přidalo 48 parkovacích míst.
4: Rádio Jih, počasí.
11: 12 stupňů aktuálně měří Uherské Hradiště, stejně tak Moravský Písek, Bulhary a Sokolnice.
4: Rádio Jih, doprava.
0: Tak před chvilkou jsme hlásili kolonu z dálnice D1, teď přidáme bohužel další v úvodu nového pracovního týdne na příjezdu do Brna z Modřic ve Vídeňské, blokuje pravý jízdní pruh, nehoda dvou osobních aut, kolona má přes 2 kilometry. Pozory na D52 na 16,5 kilometru směrem na Brno, tam je stále odstavené nákladní auto u Kranice a připomeneme i to dálnici D1 na 208 kilometru ve směru na Brno u Holubic v místě dopravního omezení došlo v levém pruhu ke střetu 4 osobních aut, počítejte s dlouhým zdržením a stále s narůstáním kolonou. Tak pevné nervy a si hem šťastnou pondělní cestu.
12: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.

A už za chviličku zamíříme také do Břeclavy, protože i tam musí řidiči a řidičky počítat s dopravními komplikacemi. Dnes tam začíná oprava povrchu vozovky 1/40. Budeme konkrétnější za pár minut, teď skoro 3 minutky. Po půl sedmé slibovaní Savage Garden, To the Moon and Back. Dobré ráno, Moravo.

6:40 Offenbach, za chviličku Krištof nebo Rudimental, je pondělí 21. září a v úvodu nového pracovního týdne. Taká ta vrázka na čele pro řidiče a řidičky, ano. Řidiči v Břeclavi pozor na omezení na výpadovce směrem na Váltice. Od dneška se opravuje povrch ulice na Váltické mezi křižovatkou s hlavní a železničním přejezdem. Směrem na Váltice projedete stavbou jedním směrem, opačný směr povede po objížďce. Omezení se dotkne také některých autobusových linek a potrvá až do 12. října. Tak na silnici 1/40 opatrně si hem šťastnou pondělní cestu. Břeclav ožije svatová Václavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

11 minut a bude 7, krásné pondělní ráno, Moravo. Nejenom, že nám začal nový pracovní týden, ale představte si, že začala zombie apokalypsa a vy se můžete bránit jen první věcí, kterou máte po levé ruce. Jak jste

0: Přes Facebook Rádia Jih posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Tak co, trumfnete páčku od Blinkru? Myslím, že ano.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a

0: nebo Dajdaj od Shakiry. Incident ve školce v Dubňanech prověří v tomto týdnu inspekce. Jedno z témat pondělních jihomoravských zpráv s datem 21. září. Dobré ráno, vinčujeme.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Matky Jov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
1: Stavební firma Stavdomy je certifikovaným partnerem programu E4 Dům od Wienerbergeru. Nabízí moderní řešení pro vaše bydlení s důrazem na ekonomiku a efektivitu. Stavby nově realizuje také pomocí zdicího robota. Zajišťuje hrubé stavby, dokončovací práce i rekonstrukce. Pořádný dům bez starostí. Stavdomy.cz.
2: Baví vás prodej a umíte německy? Přidejte se k týmu českého výrobce roštů a matrací firmy Ahorn ve Vlkoši. Hledáme prodejce do kanceláře i terénu. Nabízíme stabilitu, pravidelnou mzdu a benefity. Více o všech pozicích na www.ahorn.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
12: Je přesně 7 hodin, dobré pondělní ráno. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
13: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
14: Incident ve školce v Dubňanech prověří v tomto týdnu inspekce a hluk proměnil bývalý statek v park a místo pro setkávání. Česká školní inspekce prověří incident v mateřské škole v Dubňanech, kde skupina dětí minulý týden napadla 4letého chlapce. Na videozáznamu je vidět, jak děti chlapce kopou a šlapou po něm. Podle rodičů nebyla v bezprostřední blízkosti žádná učitelka. Vedení školky ale odmítá, že by na zahradě chyběl pedagogický dohled. Inspekce je v kontaktu se školou, rodičem, zřizovatelemi, policií a kontrolu chce provést v tomto týdnu. Případem se zabývají také hodoníští zastupitelé a policisté, kteří zjišťují okolnosti události. Chlapec utrpěl při incidentu bouly, modřiny a pohmožděniny. Podle otce navíc v minulosti prodělal operaci hlavy a pravidelně dochází na lékařské kontroly. Hluk na Uherskohradišťsku dokončil proměnu bývalého Penkova statku. Z chátrajícího areálu vznikl park s vodními prvky, amfiteátrem, dětským hřištěm, workoutovou zónou a komunitní zahradou. Město zároveň opravilo okolní ulice a chodníky a přidalo 48 parkovacích míst. Celkové náklady dosáhly 85 milionů korun. Zhruba 50 milionů má pokrýt dotace. Nový prostor má sloužit rodinám, seniorům, sportovcům i návštěvníkům kulturních akcí. Historii místa připomínají zachované části původního zdiva.
13: Rádio Jih. Počasí.
12: Ráno a zpočátku dopoledne bude převážně polojasné a beze srážek. Během dopoledne očekávají meteorologové oblačnost, která bude přibývat a po zbytek dne už bude převažovat oblačno nebo i zataženo, a to dokonce s lokálními přeháňkami. Odpoledne se přeháňky vyskytnou hlavně v severní a východní polovině kraje, večer se pak mohou objevit i na jihu a západě. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 14 až 17, na východě kraje místy jen kolem 13 stupňů, ale pocitově teploty může srazit silnější vítr, který bude místy na jižní a jihovýchodní Moravě vanout. No a 2,5 minutky po 7 hodině míříme k ranním teplotám. Na Pajedla 10, Břeclav, Žárovice, Dolní Věstonice po 12 stupních Celsia.
1: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson.
15: Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
13: Rádio Jih. Doprava.
12: Hezké pondělní ráno i na cesty pozor na kolony. Na trase z Pohořelic na Brno před sjezdem na dálnici D1 došlo ke střetu 4 osobních aut. V místě se vytvořila asi 5-kilometrová kolona. Na příjezdu do Brna z Modřic ve Vídeňské blokuje pravý jízdní pruh nehoda 2 osobních aut. Tady má kolona přes 6 kilometrů. A připomínáme, v Břeclavi je potřeba počítat s dopravními komplikacemi. Na výparovce první třídy číslo 40 dnes tam začala oprava povrchu vozovky ulice Navátické mezi křižovatkou s hlavní a železničním přejezdem. Směrem Navátice projedete stavbou jedním směrem, opačný směr povede po objížďce. Tak opatrně si hem šťastnou pondělní cestu.
13: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
12: I mezi 7 a 8 nabídneme hity pro dobrou náladu. A krom jiného třeba už za chviličku prozradíme, že tady máme Světový den vděčnosti.

0: Regard a Ride It, 10 minut po 7 hodině, krásné pondělní ráno dnes s datem 21. září. No a právě 21. září patří v kalendáři Světovému dnu Alzheimerovy choroby. Je to tichá nemoc, která lidem postupně bere vzpomínky, slova i tváře jejich nejbližších. Vědci, lékaři ale fascinovaně sledují jeden unikátní fenomén. To úplně poslední, co tato nemoc dokáže člověku vzít, je hudba. Pacienti, kteří už téměř nekomunikují se světem, se po nasazení sluchátek z jejich oblíbenou melodií z mládí rozáří, začnou bezchybně zpívat text písně nebo tančit. Hudební paměť je totiž v mozku uložená na jiném, hlubším místě než běžné vzpomínky. Každopádně dnes posíláme hodně sil všem rodinám a pečujícím, kteří se o své blízké s Alzheimerovou chorobou starají. Skválně, co jste dnes ráno pocítili za upřímný vděk? Ptáme se, protože 21. září slavíme také Světový den vděčnosti. Nemusí to žádné velké životní milníky. Vděční můžeme být i za každodenní drobnosti, jako možnost se probudit doma pod teplou peřinou, horkou kávu po ránu, nebo jen to, že v pořádku rozvezeme děti do školy. Mimochodem, vědci zkoumali lidský mozek a zjistili, že vědomá vděčnost funguje jako legální biochemický reset. Jakmile si v hlavě pojmenujete pár věcí, za které jste rádi, tělo okamžitě srazí stresový hormon kortizol a napumpuje vás dopaminem. Takže se klidně dneska na vteřinu zastavte, usmějte se a buďte vděční třeba za to, že máme před sebou další fajn den. Ode dneška začíná také Mezinárodní týden neslyšících. Pro nás v rádiu je to svět tichá, těžko představitelný, ale věděli jste, že i neslyšící lidé milují hudbu a mohou ji i skládat. Když Ludwig van Beethoven na sklonku života téměř ohluchl, odmítl přestat právě skládat. Do zubů sevřel dřevěnou hůlku a její druhý konec opřel přímo o rezonanční desku klavíru. Díky kostnímu vedení zvuku dokázal vnímat výšku i barvu tónu a složil taky svou slavnou 9. symfonii s ódou na radost. No a máte doma křečka, morče, potkana nebo osmáka? Nemyslíme školáka. Tento týden patří týdnu osvěty o domácích hlodavcích. Pro spoustu rodin je to první zvířátko pro děti. Představte si, že tyto malé potvůrky mají neuvěřitelné schopnosti. Třeba křeček dokáže do lícních toreb nacpat zásoby o váze poloviny svého těla a potkani se umí smát, když je lechtáte. Pokud doma nějakého malého hlodavce máte, přihoďte mu do misky slunečnicové semínko navíc, nebo se zastavte ve Zverimexu a potěšte je třeba něčím na hlodání, protože právě jim zuby rostou celý život a proto se musí pořád obrušovat. Ale to ví jako majitele těchto zvířátek určitě moc dobře víte. No, v úvodu nového pracovního týdne tady toho máme opravdu hodně. Světový den Alzheimerovy choroby, Světový den vděčnosti, Mezinárodní týden neslyšících a také týden osvěty o domácích hlodavcích. 7 hodina 13 minut, přidáme k tomu ještě dnešního oslavence. Je pondělí 21. září a svátek slaví Matouš. Tak všechno nej, mimochodem i na Slovensku má svátek Matouš. Posíláme hudební dárek, který je Pokáč a Ignor.
1: Rádio Jich. Rádio.

0: 7 hodin 20 minut, krásné pondělní ráno, Moravo, toto byla partička Train, za chviličku Dajdaj a Shakira.
1: Policisté v americkém Kirklandu vyjížděli k velmi netradičnímu vloupání. Majitel domu ve státě Washington zaslechl z patra podezřelé zvuky a měl za to, že se uvnitř logicky pohybuje cizí člověk, jako to byste předpokládali. Místo zloděje ale hlídka posléze objevila rysa.
0: Ale hezkého.
1: Krásného, krásného. Zvíře se do domu zřejmě dostalo otevřeným oknem ze stromu, který roste hned vedle. No a ten strom byl natolik blízko, že tak asi prostě stačil nějaký ten hezký skok a už bylo zvíře v samotném domě. Podle všeho dovnitř přilákala domácí kočka. Policisté pak pomocí dronu sledovali, kde se rys pohybuje, podařilo se jim ho zavřít do jedné místnosti, no a přivolaní pracovníci péče o zvířata ho následně uspali a bezpečně vynesli ven, vůbec nic se mu nestalo. Nikdo z lidí ani zvířat se při neobvyklé návštěvě prostě nezranil. V pořádku se později našla také domácí kočka, rys nakonec zamířil na záchrannou stanici a po probuzení ho vypustili zpátky do volné přírody, ale jako představte si, že byste zaslechli nějaké to šramocení v domě a řekli si, pane bože, co toto je, a pak dojde a takový rys na vás jako hledí těma jeho očima. Zajímavé setkání.
0: No tak nejenom mezi lidmi, že se zapalují lítka, tak nějak se to páruje. Hold i v tomto případě. Představa, že má někdo doma x koček a teď tam dojdou ještě nápadníci, tady ti čtyřnozí.
2: No to asi nechceš. Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio

0: Jeden z hitů nabídne i Kylie Minogue. A kousek Run Run River i David Guetta a Alok. Novinky z Jižní Moravy v krátkých jihomoravských zprávách nabídne už za chviličku Indros. Tak krásné pondělní ráno, Moravo, ať se vám v úvodu nového pracovního týdne daří.
1: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
2: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 000.
1: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
2: Top Cyklovkyjov. Více na top-cyklo.cz.
3: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
4: Rohatec se zbarví. V pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a nebo Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hrad, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
5: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 000 korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr.automobiles.cz.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
0: Hezké pondělní ráno, Moravo, máme minutku po půl osmé.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: V Jihomoravském kraji se za první polovinu letošního roku narodilo 4253 dětí. Meziročně je to 56 méně, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Mírnou převahu měli chlapci, kterých přišlo na svět 2180, dívek bylo 2073. Nejvyšší podíl chlapců zaznamenali statistici na Vyškovsku, naopak na Blanensku se narodilo o něco více dívek. Obnovení regionálních vlaků mezi Bratislavou a Lanžhotem se může odložit. Slovenská strana čeká na schválení dvou podlažních vlaků řady 671 pro provoz v Česku. Podle slovenského ministerstva dopravy může certifikace trvat několik měsíců a zatím proto není jisté, zda se spoje vrátí už s novým jízdním řádem od poloviny prosince.
14: Rádio Jih. Počasí.
15: Aktuálně měříme v Kyjově 12 stupňů, 13 hlásí Sudoměřice a Boleradice, 11 pak Otnice.
14: Rádio Jih. Doprava.
0: Kolony a omezení, ano, časně z rána a v úvodu nového pracovního týdne. Vítejte do dopravního servisu Ranní jízdy Rádia Jih. Připomínáme, na trase z Pohořelic na Brno před sjezdem na dálnici D1 došlo ke střetu 4 osobních aut. V místě se tvoří zhruba 5-kilometrová kolona. Další kolona má 6 kilometrů, je na příjezdu do Brna z Modřic ve Vídeňské ulici, kde blokuje pravý jízdní pruh. Nehoda 2 osobních aut a míříme také do Břeclavy. Připomínáme, s dopravními komplikacemi musí počítat řidiči na výpadovce 1/40. Dnes tam totiž začíná oprava povolení. povrchu vozovky ulice Na Vátické mezi křižovatkou s hlavní a železničním přejezdem. Směrem na Vátice projedete stavebním řízením, respektive stavbou, jedním směrem, opačným směrem povede po objížďce, tak počítejte s nějakým tím zdržením. Hlavně opatrně si hem šťastnou pondělní cestu.
14: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 151, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: To a dalšího omezení očekáváme i mezi Hodonínem a Dubňany. Více za chvilku.

0: 7:40 v pondělní raní z Jax Vela Ingrosso, za chviličku Kylie Minogue a nebo David Guetta. Jak už jsme nastínili, pozor si musíte dávat dnes v úvodu nového pracovního týdne nejenom na cestách, ale i na cyklostezkách, protože nás čeká omezení mezi Hodonínem a Dubněny. Od dneška až do 15. listopadu je úplně uzavřená cyklostezka, kterou čeká rozsáhlá oprava. Zákaz tak platí pro cyklisty, koloběžkáře i pěší a všichni musí zvolit jinou trasu. Stezka dostane nový povrch a stavbaři vyřeší také kořeny stromů, které asfalt na řadě míst poškodili. Tak s tímto omezením prosím pěkně počítejte a hlavně ho dodržujte. 7:41 míříme dál z hity pro dobrou náladu a za chviličku zamíříme k našemu rannímu tématu a za vašimi skvělými komenty.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy. A to vše na jednom místě v Břeclavi. Dumnabitkuštach.cz. Dumnabitkuštach.cz.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 3 minutky po 7:45, Geta a Alok, Run Run River, za chviličku ATB, jsme na startu nového pracovního týdne a taky nám započala zombie apokalypsa. Tedy čistě teoreticky, vy se můžete samozřejmě bránit, ale pozor, jen první věcí, kterou máte po levé ruce. Tak jak jste vybaveni? Ptáme se v ranním tématu.
1: Jura za mě docela dobře napsal nože. No, tak si myslím, že to je naprosto v pohodě.
0: Jura je v pohodě, stejně jako Amálka, protože píše dámská kabelka na židli. To by šlo, kabelky něco skrývají, dodává. Tak Amálko, moc děkujeme.
1: Petra píše zelená fixa, tak fajn zombíku, co ty na to?
0: Petro, děkuju za vysvětlení, kde vznikl Alzák. Potkala z zombíka a měla zrovna zelenou fixku. Co Peťa, dobré ráno, rádio jich po levé ruce, dveře od nákladního vozidla, ve dveřích flašku s pitím vodu, čistič oken, asi bych si poradil. Krásný den se, Petr, i my jemu a hlavně šťastnou cestu, myslím si, že s čističem oken by si určitě na nějakou tu zombie apokalypsu vystačil, kdyby došel jeden, druhý, třetí, stříkneš do očí, o to
1: určitě. Petě je vybavený, Hanka docela pobavila hromádka kancelářských sponek, no to bude boj.
0: No to teda ano. A myslím si, že si poradí se zombie apokalypsou i Michal, protože píše, vlevo je neproplacená faktura a aktivní uhlí proti průjmu. Tak Michale, mám takový pocit, že neproplacenou fakturou toho zombíka ubiješ a aktivním uhlím proti průjmu ho doděláš. Tak pokud se chcete i vy zapojit do ranního tématu, budeme samozřejmě velmi rádi. Dneska hledáme první věc, kterou máte u levé ruky. Protože tou věcí, kterou máte po levé ruce, porazíte zombíka, až nastane apokalypsa. Tak, co máte po levé ruce, dejte vědět. Klasika, psát můžete na Facebook, rádi jejich posílat SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 888.

0: Regionální vlaky mezi Bratislavou a Lanžotem zatím nemají jistý návrat. Více odhalí pondělní jihomoravské zprávy zatem 21. září. Dobré jítro, za chviličku taky aktuální předpověď počasí pro jihomoravský a Zlínský kraj.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
2: A pozor!

0: Dajte.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
0: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
3: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 tisíc korun. Na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 tisíc korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu Nemocnice TGM Hodonín nemho.cz v sekci kariéra.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
8: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
9: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
10: S mým hlasem mi pomohla AI.
11: Miau.
10: Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez páníčka. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
14: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
15: Hezké pondělní ráno, Moravo, je přesně 8 hodin.
16: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
17: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
18: Na jižní Moravě se letos meziročně narodilo méně dětí a regionální vlaky mezi Bratislavou a Lanžhotem zatím nemají jistý návrat. V Jihomoravském kraji se za první polovinu letošního roku narodilo 4253 dětí. Meziročně je to 56 méně, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Mírnou převahu měli chlapci, kterých přišlo na svět 2180, dívek bylo 2073. Nejvyšší podíl chlapců zaznamenali statistici na Vyškovsku, naopak na Blanensku se narodilo o něco více dívek. Mimo manželství se narodilo 41% dětí. Nejvyšší podíl takových novorozenců byl na Znojemsku, nejnižší v okrese Brno-Venkov. Jižní Morava je v tomto tomto ukazateli pod celorepublikovým průměrem. Obnovení regionálních vlaků mezi Bratislavou a Lanžhotem se může odložit. Slovenská strana čeká na schválení dvou podlažních vlaků řady 671 pro provoz v Česku. Podle slovenského ministerstva dopravy může certifikace trvat několik měsíců a zatím proto není jisté, zda se spoje vrátí už s novým jízdním řádem od poloviny prosince. Vlaky by měl provozovat slovenský národní dopravce Železniční společnost Slovensko, pravděpodobně ve dvouhodinovém intervalu s několika posilovými spoji. Regionální vlaky mezi Břeclavy a Kuty nejezdí od prosince 2021. O jejich návratu letos jednali také zástupci Jihomoravského kraje se slovenskou stranou.
17: Rádio Jih. Počasí.
15: Tak ráno a zpočátku dopoledne bude převážně polojasno a beze srážek. Během dopoledne však bude oblačnost přibývat a po zbytek dne už bude převažovat oblačno nebo i zataženo, a to s lokálními přeháňkami. Odpoledne se přeháňky vyskytnou hlavně v severní a východní polovině kraje, večer se pak mohou objevit i na jihu a západě. Nejvyšší odpolední teploty od 15 do 18 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 14 až 17, na východě kraje místy jen kolem 13 stupňů Celsia a místy to bude docela silně foukat, což pocitově bude tu teplotu zase srážet. Míříme k ranním teplotám, ve Slavičíně 11, ve Veselí nad Moravou 12 a po 13 stupních Celsia hlásí Dambořice i Vrbice. Díky za to a krásné pondělní jítro i tam.
14: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
17: Rádio Jih. Doprava.
15: Zdravíme řidiči, řidičky, míříme do Uherského Hradiště, podíváme se i do Brna, taky na dálnici D1. V Uherském Hradišti v ulici U Řeky došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Počítejte se zdržením, stejně tak v Uherském Hradišti ve Štěpnické ulici, kde havarovalo nákladní auto. Na místě už je i policie. V Brně v Žabovřeské ulici ve směru z centra za nájezdem z Knínické došlo ke střetu osobního auta s nákladním, zdržení je asi 20-minutové. A na dálnici D1 na 203. kilometru ve směru na Ostravu u sjezdu na Slatinu probíhají práce údržby, projíždějte opatrně. Šťastnou pondělní cestu.
17: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
15: Tankování je za sebou bohužel citelně dražší, ale vláda by prý chtěla zasáhnout. Co se chystá, jestli by řidiči mohli brzy u čerpacích stanic trochu ušetřit, probereme na Rádio Jih v ranní jízdě už za chvíli. Teď je Ed Sheeran.

0: 8 hodin 10 minut, toto byla Madonna, za chviličku Somber a nebo Poetika, je pondělí 21. září, vinčujeme krásné ráno, hlavně ať se vám daří. No a jestli jste dnes ráno jeli kolem benzínky, stačilo jet kolem ní, nemuseli jste tankovat a viděli jste na to tomu ty ceny, tak určitě to tu peněženku zase zabolelo. Oproti loňsku je benzín zhruba o 10 korun dražší, diesel dokonce asi o 15, o tom jsme hovořili v minulém týdnu. No a vláda v úvodu nového pracovního týdne teď říká, že na zdražování zareaguje. Konkrétní opatření má představit dnes po jednání kabinetu. Ministr průmyslu Karel Havlíček zatím neprozradil, co přesně se chystá. Podle odborníků mohou být ve hře tři různé možnosti. Respektive Česko už letos například omezilo marže čerpacích stanic, u nafty dočasně snížilo spotřební daň a k zásahům proti vysokým cenám paliv teď přistupují i některé další evropské země, kde by se Česká republika mohla nějakým způsobem inspirovat. A prý na to česká vláda podle jejich slov čekala. Takže pro řidiče bude dnes důležitá hlavně jedna otázka, jestli se chystá opatření, či chystaná opatření projeví i na částce, kterou uvidíme na stojanech čerpacích stanic. Na jihu to samozřejmě budeme pečlivě sledovat a výsledky pojednání kabinetu, jež budou mít vliv na ceny paliv, ve vysílání nabídneme. Tak leďte dál, Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, 11,5 minuty po 8 hodině posíláme další z hitů pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: minut poetika a blízko a my jsme blízko dalšímu rannímu tématu.
1: A jdeme na něj. V Číně se rozjíždí netradiční služba. Senioři si tam mohou na pár hodin pronajmout mladého člověka, který jim dělá společnost, a musí se prý říct, že v Číně je o tuto službu zájem jak mezi těmi seniory, tak posléze i mezi těmi lidmi, kteří ji provozují. Nejde o zdravotníky, ale většinou normálně o lidi kolem 20 nebo 30 let, kteří zdravotníky nejsou, ale jsou jakoby v ten daný moment jakoby jejími kamarády. Se seniory si povídají, pomohou jim s mobilem nebo nákupem a případně je mohou doprovodit k lékaři. Služba v Číně vzniká prý hlavně proto, že vlastní děti často žijí daleko a kvůli práci nebo rodině nemají na rodiče tolik času. 3 hodiny takové společnosti výjdou v přepočtu zhruba na nějakých 1800 korun, takže to prý není nic, co by si lidé nemohli dovolit. Jedna z agentur teď prý vyřizuje kolem 100 objednávek měsíčně a do budoucna by jejich počet chtěla několikanásobně zvýšit. Firmy také tvrdí, že své pracovníky prověřují a školy, protože seniori jim někdy zpřístupní i citlivé informace nebo majetek, takže ta agentura, která posléze bude tyto lidi nabízet, si prověřuje, aby to nebyl nějaký vykuk, aby náhodou toho staršího pána nebo paní neobral. V Číně navíc rychle přibývá starších lidí a podobných služeb, tak může být potřeba stále více a předpokládá se, že v těch následujících měsících a potažmo i letech doopravdy tento segment bude narůstat. Podle odhadu by tam do roku 2040 mohlo žít přes 400 milionů lidí starších 60 let, což je doopravdy nějaký ten počet. No a tak vedle robotů pro péči o seniory zatím dostávají šanci docela obyčejné lidské návštěvy a společnost. No tak uvidíme, kam až se tady ty různé záležitosti v té Číně v dalších, jak už jsem nastínil, měsících a letech dostanou a jak moc se tyto služby rozjedou.
0: No, evidentně se dá biznis udělat úplně ze všeho.
2: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: petaradeček. Před muzikou ještě prozradíme, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě, protože jsou připraveny další krátké jihomoravské zprávy za tam 21. září.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
3: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
4: Hahaha, nábytek očtacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dumnábytkuštach.cz. Dumnábytkuštach.cz.
5: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
6: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
0: Hezké zářijové jitro, za minutku bude 8:30.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Česká školní inspekce prověří incident v mateřské škole v Dubňane, kde skupina dětí minulý týden napadla 4letého chlapce. Na videozáznamu je vidět, jak děti chlapce kopou a šlapou po něm. Inspekce je v kontaktu se školou, rodičem, zřizovatelemi, policií a kontrolu chce provést v tomto týdnu. Hluk na Uherskohradišťku dokončil proměnu bývalého Penkova statku. Z chátrajícího areálu vznikl park s vodními prvky, amfiteátrem, dětským hřištěm, workoutovou zónou a komunitní zahradou.
10: Počasí.
11: Aktuálně v Břeclavi 12 stupňů, tu samou teplotu hlásí Radio, Zaječí a Babice.
10: Rádio Jih, doprava.
0: V Uherském Hradišti pozor, stále v ulici u řeky, jak už od nás víte, došlo tam ke střetu osobního auta s cyklistou, dopravní nehodu vyšetřuje policie, počítejte i nadále se zdržením, stejně tak v Uherském Hradišti ve Štěpnické ulici, kde, jak už od nás víte, havarovalo nákladní auto. V Brně v Žebovřeské ulici ve směru z centra za nájezdem z Knínické došlo ke střetu osobního auta s nákladním, zdržení i nadále zhruba 20-minutové. Tak pevné nervy a si hem šťastnou pondělní cestu.
10: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Za chvíli se podíváme do hudební historie do dnešního 21. září. Připomeneme si jednu kapelu, která se právě v tento den rozhodla skončit. Narozeniny slaví hitmaker, jehož song kdysi způsobil v amerických rádích pořádný poprask. A taky jeden světový hit, který vznikl prakticky na poslední chvíli a původně mu skoro nikdo nevěnoval pozornost. Hudební výlet časem už za chvíli na rádiu. Teď Robin Schulz.

sem tam Elle Houlinse s nějakým tím slunečním paprskem. Krásné pondělní ráno, Moravo, zde 21. září, čas 8.38. Čas podívat se i dnes do hudební historie. 21. září roku 2011 oznámila kapela R.E.M. svůj definitivní konec na hudební scéně. Mimochodem jejich největší hit Losing My Religion vznikl úplnou náhodou. Kolik těch náhod už jsme tady v té hudební historii měli, co? Kytarista Peter Buck si totiž v roce 1990 koupil mandolínu, na kterou do té doby vůbec neuměl hrát. Seděl tak doma na gauči, díval se na televizi a zkoušel si základní prstoklady a techniku vybrnkávání. Celé své cvičení si tak nějak nahrával na obyčejný kazeťák. No a když si pak záznam druhý den pustil, zjistil, že mezi nepovedenými pokusy nevědomky vymyslel kompletní hlavní motiv budoucího megahitu. Jinak, co se týká rozpadu kapely R.E.M., tak ten byl klidný a přátelský, kluci se jednoduše rozešli v dobrém. 21. září roku 1989 se pak narodil americký zpěvák, tanečník a hitmaker Jason Derulo. Když v březnu 2015 vyšel single Want to Want Me, během jediného dne ho do svého vysílání nasadilo neuvěřitelných 156 amerických rádií. Derulo tím zlomil historický rekord nejúspěšnějšího rozhlasového startu ve Spojených státech amerických, který do té doby držel Justin Timberlake. Zároveň jde o dosud jeho největší megahit, díky kterému začal být celosvětově vnímán jako jedna z největších hudebních hvězd posledních 15 let. A tak z rádia jich velmi rádi Jamesovi přejeme vše nejlepší a spoustu takových dalších hitů. No a 21. září roku 1974 dosáhla na první místo britské hitparády píseň, která vlastně nikdy neměla být hitem. Na vrchol se totiž dostal Carl Douglas s jeho songem Kung Fu Fighting. Ten byl ve studiu spíchnut za pouhých 10 minut. A to před koncem nahrávání, jen jako jakási nouzová výplň na zadní stranu gramofonové desky. Šéf vydavatelství ale naštěstí poznal obří potenciál a z narychlo nahrané nouzovky byl celosvětový uragán z více než 11 miliony prodaných kusů. Skladba má navíc i skvělou českou stopu. U nás ní na konci 90. udělala dvojice Těžkej pokondr legendární hit, legendární hymnu, řekněme všech gaučových povalečů, Kung Fu Fandin. Je pondělí 21. září, po celý dnešní den.

0: Švédská zpěvačka September a hit Cry for you, minutku po 8:45, hezké místy, slunné pondělní ráno, co nevidět, opět Radeček anebo Coldplay, teď naše ranní téma, vaše fantastické komenty. První věc, kterou máte u levé ruky, je to, čím porazíte zombie, až nastane apokalypsa. Co to je?
1: Verča napsala: ahoj Žani, cestou do práce, když jsem slyšela vaše téma, by to byly dveře od auta u řidiče, teď pravítko, papíry a středně tvrdé desky, to by na chvíli mohlo zapůsobit.
0: Se zombie apokalypsou bude bojovat i Zdeňka, ha ha ha ha ha, plácačka na mouchy, krásné dobré ráno a veselý celý den všem. Zdeňko, i vám i plácačka na mouchy by se mohla osvědčit.
1: No ale byla by asi taková slabá teda, no. Petra napsala: asi bych je musela umlátit Shannonem.
0: Tak kdyby byl plný faktur, proč ne? Ivča píše: dobré ráno, vidím vinohrady. No tak zombíka prostě, Ivčo, ožereš, a než vystřízlivý, tak prostě zmizneš. No a Michal nám napsal, že vlevo má neproplacené faktury a aktivní uhlí proti průjmu. To si myslím, že by asi zapůsobilo nejvíc. Už jsme vzpomínali neproplacenýma fakturama ubít a aktivním uhlím to ještě pořádně dokonat. No tak na startu nového pracovního týdne jsme tady měli čistě teoreticky zombie apokalypsu a vy jste se měli bránit jen věcí, které je po vaší levé ruce. Někdo na tom bude lépe a někdo na tom bude zase hůře. No,
1: nutno podotknout, že těch jako účinných zbraní jsme za celé dopoledne nebo za celé ráno nezaznamenali moc.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Ve finále pondělní ranní jízdy Kanen. No a po deváté třeba vzpomínka na leta 90. na formaci Masterboy a pecku Feel the Heat of the Night.

0: Hluk proměnil bývalý statek v park a místo pro setkávání. Více nabídnou pondělní jihomoravské zprávy.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Vítejte. Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
1: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
2: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna Vednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
5: Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
10: Je 9, hezké pondělí.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
12: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
13: Incident ve školce v Dubňanech prověří v tomto týdnu inspekce a hluk proměnil bývalý statek v park a místo pro setkávání. Česká školní inspekce prověří incident v mateřské škole v Dubňanech, kde skupina dětí napadla čtyřletého chlapce. Na videozáznamu je vidět, jak děti chlapce kopou a šlapou po něm. Podle rodičů nebyla v bezprostřední blízkosti žádná učitelka, vedení školky ale odmítá, že by na zahradě chyběl pedagogický dohled. Inspekce je v kontaktu se školou, rodičem, zřizovatelem i policií a kontrolu chce provést v tomto týdnu. Případem se zabývají také zastupitelé a policisté, kteří zjišťují okolnosti celé události. Chlapec utrpěl při incidentu bouly, modřiny a pohmožděniny. Podle otce navíc v minulosti prodělal operaci hlavy a pravidelně dochází na lékařské kontroly. Hluk na Uherskohradišťsku dokončil proměnu bývalého Penkova statku. Z chátrajícího areálu vznikl park s vodními prvky, amfiteátrem, dětským hřištěm, workoutovou zónou a komunitní zahradou. Město zároveň opravilo okolní ulice a chodníky a přidalo 48 parkovacích míst. Celkové náklady dosáhly 85 milionů, zhruba 50 milionů má pokrýt dotace. Nový prostor má sloužit rodinám, seniorům, sportovcům i návštěvníkům kulturních akcí. Historii místa připomínají zachované části původního zdiva.
12: Rádio Jih. Počasí.
10: První část pondělního dopoledne bude ještě docela příjemná. Čeká nás polojasná obloha a bez deště. Postupně ale začne mraku přibývat a odpoledne už bude většinou oblačno až zataženo. Místy se přidají i přehánky, nejdřív hlavně na severu a východě kraje. Večer se mohou objevit také na jihu a západě. Teploty se dnes dostanou na nejvýš na 15 až 18 stupňů Celsia, v Jihomoravském maximálně na 14 až 17 ve Zlínském kraji, na východě Zlínského kraje místy jen kolem 13 stupňů Celsia. Míříme k aktuálním teplotám. Zlín 11, Petrov, Bořetice, Těšany po 14 stupních Celsia.
5: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny.
14: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
12: Rádio Jih. Doprava.
10: Znovu taky v pondělí na cesty na dálnici D1 na 218. kilometru směrem od Brna na Vyškov. Dejte pozor na odstavenou dodávku a míříme také do Břeclavy s dopravními komplikacemi. Připomínáme, musí počítat řidiči na výpárovce 1/40. Dnes tam totiž, jak už od nás víte, začala oprava povrchu vozovky ulice na Vátické mezi křižovatkou s hlavní a železničním přejezdem. Směrem na Vátice projedete stavbou jedním směrem, opačný směr vede po objížďce a pozor taky na semafory. Tak opatrně, si hem šťastnou pondělní cestu.

0: Timberlake anebo Mikolas Josef. No a v úvodu této hodiny nadhodíme jedno vážné téma. Člověk totiž může mít řidičák na mašinu klidně desítky let a přesto může své schopnosti přecenit. Letošní léto bylo pro motorkáře na českých silnicích mimořádně tragické a nejvíc obětí překvapivě nebylo mezi těmi nejmladšími. Proč právě zkušenosti někdy mohou být zrádné? K tomu se za chvíli vrátíme.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Letošní léto bylo na českých silnicích mimořádně tragické, hlavně pro motorkáře. Během prázdnin jich zemřelo 32, což je nejvíc za posledních 6 let a zároveň skoro třetina všech obětí letních dopravních nehod. Policie upozorňuje hlavně na příliš vysokou rychlost a také na to, že někteří motorkáři své schopnosti přecení, a netýká se to jen, a to je teď nejpodstatnější, jen mladých a neskušených jezdců. Nejvíc obětí bylo letos totiž mezi motorkáři ve věku 45 až 54 let. Podle odborníků jde často o lidi, kteří se k motorce vrátí po dlouhé pauze a jednoduše už nemají tolik zkušeností, kolik si myslí. Policisté proto připomínají, že nestačí mít řidičák dlouhé roky. Po každé zimě je potřeba se znovu rozjezdit, získat jistotu a své schopnosti hlavně nepřeceňovat. Nejčastější příčinou tragických nehod motorkářů totiž letos byla právě již zmiňovaná nepřiměřená rychlost. Bohužel jedna z posledních tragických nehod se stala včera na Znojemsku. Přílišná rychlost spojená s nebezpečným předjížděním byla zřejmě příčinou tragické nehody, k níž došlo v neděli odpoledne na silnici mezi Znojmem a Hatěmi. Motorkář tam předjížděl vysokou rychlostí kolonu stojících aut, jenže jedno z nich začalo odbočovat a muž za řídítky už neměl šanci reagovat. Po střetu na místě zemřel. Takže i když člověk na motorce jezdí roky, pořád platí jedno. Respekt k silnici a vlastnímu limitu je základ. Chyby na ní mají bohužel mnohem tvrdší následky než za volantem. No a samozřejmě mohli bychom o tom diskutovat dlouhé hodiny. Vzájemný respekt musí panovat mezi všemi účastníky silničního provozu, i když to dost často bohužel pokulhává. Tak přejeme si ho šťastnou cestu za volanty, za řídítka, další z hitů pro dobrou náladu.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jižní Moravy.

0: před 50. Na rádiu je James Arthur, Sonny Viedlen Marlin a nebo Angel. A teď míříme do auta 21. století. Co když vás vlastní auto začne podezírat, že za volantem spíte, i když jste úplně vzhůru? Přesně toto zažil jeden řidič a není to neobvyklý případ, za chviličku prozradíme, proč si zřejmě je ten systém myslel, že má zavřené oči. Tak vy za volanty rozhodně mějte oči otevřené, si hem i nadále šťastnou cestu, za chviličku další pondělní hity.
1: Relax klub Lipovka v Hodoníně. Místo pro vaše tělo i odpočinek. Fitness, kardio, aerobní sál, sauna a pohodlné parkování. Ubytování v klimatizovaném penzionu. Přijďte www.salipy.cz.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
3: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: kousek doku. No, dokud nás ta kára nevytočí. Co když vás vlastní auto začne podezírat, že za volantem spíte? Známe ty moderní technologie, ale ne vždy fungují na jedničku. Lexus si v tomto případě zřejmě řekl, že bude radši až moc starostlivý. Řidič jel podle předpisů, nehleděl do mobilu, sledoval silnici a auto mu přesto oznámilo, že má zavřené oči a řízení se moc nevěnuje, k tomu ještě zvukový tón a vibrace do volantu. Jestli tak budeš pokračovat, zastavím a do práce se nedostaneš. Takže ideální způsob, jak člověka po ránu trochu znervoznit. Za vším je kamera, která hlídá, jestli řidič dává pozor. Jenže ani chytré auto není neomylné. Občas si zkrátka vyhodnotí situaci takzvaně po svém. Takže řidič byl vzhůru, soustředěný, jen Lexus měl pocit, že si za volantem dává 20. Snad to nebude souviset s tím, že řidič byl Aziat. Zvláště když značka Lexus pochází z Japonska a je luxusní divizi automobilky Toyota. A to nejde o první případ tohoto typu. Objevily se dokonce i komentáře u jednoho z dealerů této značky v Japonsku, zda to není příliš rasistické, či dokonce se jeden z pisatelů dotazoval, zda lidem s tmavou pletí to v noci nenapíše, že bez řidiče nemůže vůz vyrazit. No tak samozřejmě každá technologie má zpočátku své mouchy, budeme věřit, že se to brzy podaří vyřešit a vám přejeme si jen šťastnou cestu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 10. hodinou na rádiu Jich. Z rádia Jich vám přeje krásné pondělní ráno Šimon Král. Dočekal Verču v Rostánu, tak ještě si musí počkat. Verunku bohužel sklátil bacil a stále je doma. A my pošlem v další hodince nějaké hity pro dobrou náladu. Bude třeba Green Day a Americký idiot. Alan Farben a Please Tell Rosie. No a dáme si taky nějakou českou klasiku Kabát a Malá dáma. Za chvilku už Jihomoravské zprávy s Petrem Indrou a třeba bude mluvit o tom, že Hodonín čeká na projektovou dokumentaci k záchytnému parkovišti u nemocnice. Tak si na to počkejte na rádiu Jich.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.
2: A pozor!

0: Vítejte.
1: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
2: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74.

0: www.dipera.cz.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno. Zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
4: Baví vás prodej a umíte německy? Přidejte se k týmu českého výrobce roštů a matrací firmy Ahorn ve Velkoši. Hledáme prodejce do kanceláře i terénu. Nabízíme stabilitu, pravidelnou mzdu a benefity. Více o všech pozicích na www.ahorn.cz.
5: Rohatec se zbarví. Pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run aneb Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hrad, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
6: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
6: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
11: Za minutu odbije 10:00, posloucháte Rádio Jih.
12: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
13: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
14: Hodonín čeká na projektovou dokumentaci k záchytnému parkovišti u nemocnice a Zlín chystá v příštích letech výstavbu Prštenské příčky a obchvat Zálešné. Hodonín čeká na projektovou dokumentaci k novému záchytnému parkovišti u nemocnice. Počítá se zhruba se 130 místy. Podle místostarosty Ondřeje Fialika by město mohlo dokument získat během několika dnů až desítek dnů. O tom, zda se stavba dostane mezi investiční priority, pak rozhodne nové zastupitelstvo. Parkoviště má vzniknout v blízkosti nemocnice směrem na Rohatec. Po jeho vybudování chce město opravit také současnou nevyhovující parkovací plochu přímo před nemocnicí. Zlín chystá v příštích letech několik velkých dopravních staveb. Mezi nejvýznamnější patří Prštenská příčka a obchvat Zálešné. Příčka má propojit hlavní tah od Otrokovic druhou stranou města a odvést část dopravy mimo centrum. Stavba za zhruba 1 000 000 000 korun by mohla začít už příští rok. Souvisí také s modernizací železniční tratě mezi Otrokovicemi a Zlínem. Obchvat Zálešné má zase ulevit centru a Sokolské ulici od aut přijíždějících od Frištáku směrem na Vizovice. Pro Zlín bude důležité také napojení na dálnici D49.
13: Radio Jih, počasí.
11: Mrkneme se taky na počasí, jak to vypadá aktuálně na teploměrech v našem regionu. Kyjov hlásí 14 stupňů, Velká nad Veličkou taky 14, stejně tak Valtice, no a Bučovice 13 stupňů. Dneska bude převážně polojasno a bez srážek s nejvyššími teplotami mezi 15 až 18 stupni.
6: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
13: Rádio Jih. Doprava.
11: Jsme s vámi taky na cestách. Na Zlínsku v Napajedle v Kvítovické ulici si dejte pozor na nehodu autobusu s dodávkou. Jinak to vypadá poměrně klidně. Přeji vám šťastnou cestu s Rádiem Jih.
13: Hraj Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
11: Tak naši očku nám odstartují Green Day a American Idiot. Doufám, že užíváte krásné pondělí a s American Idiot bude ještě hezčí.

music is my best friend.

0: 7 minut po 10. hodině hladíte Radio Jih, díky za to. Mám pro vás další pecky, bude IVM z Podivína, dám si taky Last Ketchup. No a hned po nich mám pro vás příběh z Brna, který mohl skončit tragicky, ale má nakonec šťastný konec a svou roli v něm sehrála i Fenka, německého ovčáka. Za chvíli vám řekneme, jak právě ona pomohla přesvědčit muže, aby ustoupil od svého rozhodnutí. A teď už IVM z Podivína a jejich Malinovka.
1: Radio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Španělská divčí kapela roztančila vlny rádia jich minutu před čtvrt na 11. A teď už včerejší událost z Brna. Někdy rozhodne v těžké chvíli opravdu maličkost. A v Brně to bylo setkání se psem. 32letý muž tam včera dopoledne přelezal zábradlí viaduktu v Žabovřeskách a chtěl si ublížit. Nahu-

0: s ním mluvit. Muž byl opilý, stěžoval si na svůj život a zpočátku moc spolupracovat nechtěl. Pak ale během rozhovoru řekl, že nemá ani psa a právě toho se strážnice chytila. Řekla mu, že v autě veze k výcviku svou fenu německého ovčáka a že mu ji klidně ukáže. No a světe div se, zabralo to. Muž se nechal přemluvit, přelezl zpátky do bezpečí a s fenkou se potkal. Pak už se strážnici zůstal až do příjezdu dalších hlídek a zdravotníků, kteří si ho převzali do péče. No tak tentokrát to naštěstí dobře dopadlo. Shodou okolností zrovna teďka v září 10. byl Světový den prevence sebevražd. A já vnímám jako opravdu důležité na to upozorňovat, všímat si jednak lidí kolem sebe, ale vnímat i sebe samotného. Když má člověk pocit, že už třeba nemůže dál, právě tehdy je důležité nezůstávat na všechno sám. Říct někomu, že je vám těžko, to není slabost. Někdy může stačit jenom jeden rozhovor, jeden člověk, anebo třeba i jeden pes, aby se věci začaly obracet jiným směrem. No tak po frekvenci 105,1 zdravíme do Brna, speciálně paní strážnici, před kterou smekáme klobouk. Zvládla jste to bravurně, díky moc!
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 1. září ladíte vlny rádia jejich. Velké díky za to. No a my si spolu trošku posvítíme na mobilní aplikace. Teď o víkendu jsem si procházel svůj mobil a zjistil jsem, že aplikací tam mám spoustu a u některých už dokonce ani nevím, proč jsem si je vlastně stáhnul. Každopádně, pak jsou takové aplikace, které můžou být ve správnou chvíli opravdu důležité. No a jednou z nich je i aplikace Záchranka. Ta funguje už roky a ve Zlínském kraji teďka dostává další možnosti. Kraj se totiž stal jejím oficiálním partnerem, no a aplikace je nově plně napojená na dispečing tamních záchranářů. Co to znamená v praxi? Řekneme si už za chvilku na vlnách rádia jich. Teď už ale posílám kabáty a malou dámu. Užívejte příjemný start do nového týdne s rádiem jich.
1: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
2: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

Posloucháte Radio X, tohle byly Sad Girls, Bibi Rexa, David Guetta. Tak já doufám, že vy nejste takhle při pondělku smutní. Jako jasně, skončil víkend, ale zase začal týden, nové dobrodružství před náma.

další informace z telefonu. To se hodí třeba v lese, na cyklostezce nebo v cizím městě, když člověk nedokáže přesně říct, kde se nachází. K dispozici je tam taky videohovor s dispečingem, no a lidé, kteří nemohou mluvit nebo neslyší, můžou komunikovat pomocí textu a ikon. Zahrádkáři upozorňují, že to automaticky neznamená rychlejší příjezd zástanitky a výhodu

0: najdete místečko ve vašem telefonu. Nikdy totiž nevíte, kdy se může hodit. Já doufám, že užíváte pohodové pondělí a aby bylo ještě lepší, posílám Boba Sinclaira anebo Miley Cyrus. Poznáte rádio jich, díky.
1: V sobotu 26. září vás zveme do Sedlece u Mikulova na tradiční sedlecké vinobraní. Těšit se můžete na celý sortiment vín, burčák, čerstvý vinný mošt, gastronomické speciality i ukázky historického zpracování hroznů s účastí návštěvníků. V dobré náladě zahrají cymbalová muzika Hodci a Jiří Zoniga s kapelou. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: minuty před 11 hodinou, posloucháte Rádio Jih. Tohle byl Kygo s novinkou Save My Love. Říká se, že pondělí bývá těžké. Já to tak teda úplně nemám, ale pokud byste to tak měli třeba vy a bylo to pro vás těžké, tak doufám, že vám ho trošku zpříjemníme v další hodince, ve které pro vás máme nachystány opět hity pro dobrou náladu. Můžete těšit třeba na Michala Hrůzu a jeho skladbu pro Emu.
1: Přišla z nadání, probudila můj život trochu vratký.
0: No a při pondělku je potřeba se i na chvilku zastavit a zpomalit. Stop and stare, One Republic. Ale my to samozřejmě i opět rozjedeme s Evo Max, Kings and Queens. Na to všechno se můžete těšit v následující hodině. No a za chvilku už jihomoravské zprávy s Petrem Vindrova. Informace třeba i o tom, že Břeclav ukazuje, kolik práce pro město odvedou stromy. Tak se na to počkejte na Rádiu Jih.
2: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Dajte.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 tisíc korun. Na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 tisíc korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu Nemocnice TGM Hodonín, nemho.cz v sekci kariéra.
8: Datart uvádí Dny Merien.
9: Dny Merien, jo.
8: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk, domov na prvním místě.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
12: Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
17: Posloucháte Rádio Jih, je přesně 11 hodin a 1 minuta.
18: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
19: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Břeclav ukazuje, kolik práce pro město odvedou stromy a registr řidičů a vozidel v Brně kvůli zatečení do budovy dále funguje provizorně. Břeclav se zapojila do evropské kampaně TreeTech, která upozorňuje na význam stromů ve městech. Technické služby umístily informační štítky na 8 vybraných stromů. Lidé se z nich dozvědí například to, kolik strom zadrží dešťové vody, kolik zachytí znečišťujících látek nebo kolik vyprodukuje kyslíku. Třeba kaštan před Břeclavským gymnáziem podle výpočtů za rok zadrží téměř 2,5 tisíce litrů vody a vyprodukuje množství kyslíku odpovídající 288 dnům spotřeby jednoho člověka. Odborníci údaje vypočítali pomocí metodiky, která zohledňuje velikost a stav stromu, počasí i kvalitu ovzduší. Označené stromy jsou například před městským úřadem, gymnáziem, školami nebo v Poštorné a Staré Břeclavi. Registr řidičů a vozidel brněnského magistrátu v Kounicově ulici dále funguje v omezeném režimu. Po srpnové bouřce a zatečení do budovy je část přepážek přestěhovaná do náhradních prostor. Havárie vyřadila 8 z celkem 24 přepážek. Všechny služby ale zůstávají dostupné. Lidé jen musí počítat s mírně pomalejším odbavením. Opravy už podle magistrátu finišují. K běžnému provozu by se registr mohl vrátit koncem příštího týdne, případně v týdnu od 29. září.
19: Rádio Jih. Počasí.
17: Dnešní ráno bylo poměrně čerstvé, řekl bych, ale rtuť teploměru už pomalu, ale jistě stoupá. U nás v Horní je 15 stupňů, Ratíškovice hlásí 14 stupňů, Rakvice už 16, no a Moutnice 15. To znamená, že už se dostáváme k dnešní maximum, které by se měly pohybovat mezi 15 až 18 stupni. Každopádně odpoledne čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, hlavně v severní a východní polovině kraje s občasnými přeháňkami, tak s tím počítejte.
12: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
19: Rádio Jih, doprava.
17: Pozor si dejte na dálnici D52 na 11. kilometru směrem od Brna na Pohořelice. Zasahuje částečně do pravého jízdního pruhu osobní auto. No a na D2 na 23. kilometru směrem na Brno leží v levém pruhu dřevěný hranol, tak do toho nikdo nevražte. Šťastnou cestu přejem z Rádia Jih.

0: 10 minut po 11. zpíval na rádiu jich Ryan Tedder, frontman kapely One Republic. Stop and stare, v překladu stojím a zírám. Zírat budou i Brňáci a všichni návštěvníci brněnského Príglu. U brněnské přehrady se totiž chystá poměrně velká proměna. Dvě stavby, které jsou součástí přístaviště už přes 40 let, mají zmizet a nahradit je má nové zázemí. Týká se to hlavně lodí, které znáte z plaveb po Príglu. Podrobnosti přidáme už za chvilku na rádiu jich. Do té doby ale Olivia Rodrigo anebo Michal Hruza. Užívejte krásné pondělí.
1: Rádio jich. Rádio Jižní Moravy.

0: Ústřední melodie z filmu Pohádky pro Emu od Michala Hruzy na rádiu Jich. Chvilku před 11:30 v pondělí 21. září. No a už tuto středu 23. září začíná astronomický podzim a to znamená jediné. Respektive, ono to znamená spoustu věcí, ale pro moje účely to znamená jediné a to, že lodní doprava se pomalu, ale jistě ukládá k zimnímu spánku. Stejně tak je tomu i na brněnském Príglu. Lodě na brněnské přehradě po skončení sezóny zamíří na souš a část z nich pak tráví zimu v hangárech přímo v bystrském přístavišti. Jenže právě ty hangáry čeká velká proměna. Dva současné hangáry pocházejí ze začátku 80. let a podle dopravního podniku města Brna už jejich stav ani velikost neodpovídají tomu, co dnes lodní doprava potřebuje. Proto je chce podnik zbourat a nahradit novým zázemím. Zatím se do nich na zimu vejdou 3 lodě, nový hangár už má mít místo pro 4 lodě. Bourání by mohlo začít příští rok a pokud to finance dovolí, nové zázemí by mohlo být hotové nejdřív na konci roku 2028. Brněnský dopravní podnik má na přehradě celkem 7 elektrických lodí a jen během poslední sezóny svezli přibližně 286 tisíc lidí. No tak tolik aktuality z brněnské přehrady, no a my pojďme zpátky k hitům pro dobrou náladu. Dr. Alban, George Ezra nebo Krištof, to jsou interpreti, na které se můžete těšit v nejbližších minutách, tak doufám, že vám udělají radost. Z rádia jich přeje pohodové pondělí Šimon Král.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ladíte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Díky, že jste s námi takhle při pondělku. Tohle byl Krištof a Dominik Aládža. Půlnoční hřích. A pokud máte rádi akční filmy, tak ságu Rychle a zběsila asi dobře znáte. No a takové malé Fast and Furious zažilo o víkendu i Brno. Já jsem bydlel 7 let v Brně a část jsem strávil na bytě kousek od Úvozu. No a vy, co tam znáte, tak jak je ten velký kopec nahoru na Úvoz, tak tam řidič Audi v sobotu večer prosvištěl skoro 100 a navíc valil v tom vyhrazeném pruhu, kde neměl vůbec co dělat. Už po dalších 3 hitech si řekneme podrobnosti o řidiči, který po zastavení strážníky jel. Jen těžko mohl uvěřit tomu, jak rychle vlastně jel. A taky si řekneme důvod, proč tak činil. Tak zůstaňte s námi, posílám Temper City nebo Eda Sheerana.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte www.calipy.cz.
3: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 000 korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na drautomobiles.cz.

pondělí 21. září. No a takový jeden zlozvyk museli řešit i brněnští strážníci o uplynulém víkendu. Skoro dvojnásobně překročil nejvyšší povolenou rychlost teď řidič v Brně. Frajer se zapomněl, že není ve filmu a ulici Uvoz uháněl téměř stovkou. Přitom je tam povolená pouze 50. No a aby toho nebylo málo, jel navíc ve vyhrazeném pruhu určeném pro MHD, taxiky a cyklisty. Když strážníci 47-letého muže zastavili, byl podle jejich mluvčího z nadměrné rychlosti sám dost překvapený. No, k jízdě ve vyhrazeném pruhu pak řekl, že je v práci. Jenže nebyl ani řidič MHD, ani taxikář, a tak to znamenalo, že tam vlastně neměl prostě co dělat. No, kvůli výraznému překročení rychlosti si případ převzala státní policie. Řidiči teď hrozí pokuta až 25 000 korun, 6 trestných bodů a také zákaz řízení na půl roku až rok a půl. Tak snad si to řidič zapamatuje a příště si zajede třeba na brněnský okruh, aby si tam zajezdil rychle. Z Brna už ale putujeme na Slovensko. Kristýna a Horehroně na rádiu jich 12 minut před 12. Přejeme hezké pondělí.

0: 8, zamilovaný, nešťastná.
1: Já jsem zamilovaný,
2: já jsem nešťastná,
1: já jsem zamilovaný.
0: Dáme si světlo popstar Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Jozefa Zálešné bude mluvit Petr Jindra v Jihomoravských zprávách už za chvilku na Rádiu Jih.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
0: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
7: Na rádiu jich právě odbyla 12. hodina.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Hodonín čeká na projektovou dokumentaci k záchytnému parkovišti u nemocnice a Zlín chystá v příštích letech výstavbu Prštenské příčky a obchvat Zálešné. Hodonín čeká na projektovou dokumentaci k novému záchytnému parkovišti u nemocnice. Počítá se zhruba se 130 místy. Podle místostarosty Ondřeje Fialíka by město mohlo dokument získat během několika dnů až desítek dnů. O tom, zda se stavba dostane mezi investiční priority, pak rozhodne nové zastupitelstvo. Po jeho vybudování chce město opravit také současnou nevyhovující parkovací plochu přímo před nemocnicí. Zlín chystá v příštích letech několik velkých dopravních staveb. Mezi nejvýznamnější patří Prštenská příčka a obchvat Zálešné. Prštenská příčka má propojit hlavní tak od Otrokovic s druhou stranou města a odvést část dopravy mimo centrum. Stavba za zhruba miliardu korun by mohla začít už příští rok a souvisí také s modernizací železniční tratě mezi Otrokovicemi a Zlínem. Obchvat Zálešné má zase ulevit centru a Sokolské ulici od aut přijíždějících od Frištáku směrem na Vizovice.
8: Rádio Jih, počasí.
7: Co nám ukazují teploměry aktuálně? Uherské Hradiště hlásí 15 stupňů, Mutěnice 16, Lanhošť taky 16 a Boršice 15 stupňů. Odpoledne čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost na severu a východě s možností přeháněk. Večer se srážky mohou objevit i v jihozápadní části kraje. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů.
0: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
8: Rádio Jih, doprava.
7: Zdravíme taky všechny řidiče, kteří nás poslouchají za volantem. Na D1 na 205. kilometru ve směru z Vyškova do Brna stojí porouchaná dodávka. A pozor si dejte taky na Brněnsku mezi Rohoscem a Tišnovem u Jamného. Stojí tam porouchaný traktor. Jezděte opatrně, s rádiem Jih.

0: Brzy zpěvačka, která má za sebou mimo jiné třikrát vyprodaný Eden. Ano, tužíte správně, jedná se o Evu Farnou a ve Zlínském kraji půjde v roce 2027 podle všeho o její jediný koncert. Po naší dvojce hitů máme pro vás informace na rádiu o tom, kdo dorazí další a co ještě festival nabídne. Tak se na to počkejte, teďka posílám Kata a nebo Rianu. Krásné pondělí.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

s Calvinem Harrisem. This is what you came for. Hit, který letos slaví 10. výročí. No jo, čas letí, čas nezastavíš. Teďka končí léto, začíná podzim. A brzy tady bude i léto 2027. No a jestli už přemýšlíte, kam vyrazit za muzikou příští léto, jeden termín si můžete zapsat do kalendáře. Lážo Plážo Fest v Otrokovicích bude 11. a 12. června 2027. No a pořadatelé už začínají odhalovat program. Největším zatím

představí speciální pódium, jaké tam dosud nebylo. No a zdaleka nejde jen oni. Poprvé na festival dorazí taky David Koller, Mike Spirit a potvrzeny jsou i Tři sestry, Harley, Vypsaná fixa, Iné kafe, Polemik, Civilní obrana a vrátí se taky Tomáš Klus.

0: předprodej na rok 2027 začala velmi rychlým tempem. No a aktuálně už je v prodeji druhá vlna, kde dvoudenní vstupenka přijde na nějakých 1390 korun. Tak já doufám, že teďka neposlouchá moje žena, protože Vánoce se blíží a tohle by mohl být docela pěkný dáreček. Co myslíte? Tak uvidíme, co bude příští rok. Každopádně, co bude teď, to vám řeknu přesně. Rybičky 48, Zamilovaný, Nešťastná. To je další z hitů pro dobrou náladu, které vám posíláme z Rádia Jih. No a pokud třeba právě obědváte, tak přejem i dobrou chuť.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: se hlásí naplno. No a spolu s tím, jak jdou dolů teploty, tak může klesat i naše nálada. Co s tím? Podle japonských vědců může pomoct překvapivě jednoduchá věc, na kterou stačí pouze 10 minut denně. O co přesně jde, vám řeknu na rádiu už po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Tak si na to počkejte, posílám DJ Boba, Davida Guettu a nebo Jennifer Lopez. Užívejte krásné pondělí odpoledne.
1: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
2: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
3: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyhově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
2: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
3: Top Cyklovkyhov. Více na top-cyklo.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno. Zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíli pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

ladíte vlny rádia jich. A pokud se vám zdá, že vaše nálada poslední dny skomírá a nezvedla ji ani právě doznívající Jennifer Lopez, americká zpěvačka známá pod přezdívkou J-Lo, tak vězte, že to není náhoda. S příchodem podzimu totiž ubývá světla, dny se krátí a to všechno může negativně ovlivnit i naši náladu. Jestli hledáte jednoduchý způsob, jak si trochu pročistit hlavu a náladu spravit, japonští vědci mají docela příjemný tip. Zkuste 10 minut opravdu pomalého klusu. A když říkám pomalého, myslím tím klidně tempo rychlejší chůze, takové, při kterém se nezadýcháte a zvládnete si normálně povídat. Účastníkům experimentu, který se konal na japonské univerzitě Tsukuba, se po 10 minutách klusu zkrátil čas potřebný na takzvaný stropův test, kterým se měří schopnost soustředit se a odolat automatickým reakcím, no a lidé zároveň hlásili příjemnější náladu. Vzrostla jim i aktivita v přední části mozku, konkrétně v oblastech, které mají právě na starosti soustředění a zvládání emocí. Takže žádné honění kilometru ani rekordu není potřeba, stačí se na chvíli rozhýbat. Jen je teda fér dodat, že výzkum zatím sledoval pouze 24 mladých zdravých lidí a to, jaký bude mít klus vliv na starší ročníky, má ukázat až další výzkum, který se teprve chystá. Takže univerzální recept na podzimní splín to zatím není, no ale

0: náladu. No a my pro jistotu posíláme i další z hitu pro dobrou náladu Mr. Props a jeho Waves právě teď na rádiu jich.
1: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go

děkujeme za to. Hrajeme vám hity pro dobrou náladu. Tohle byl Pitbull a Neo, Give Me Everything Tonight. No a už po zprávách, počasí a dopravě se můžete těšit na další hity. Bude třeba Adele.

0: Počkejte, díky, že jste s náma, jsme Radio Jih.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.

0: Baví vás prodej a umíte německy? Přidejte se k týmu českého výrobce roštů a matrací firmy Ahorn ve Vlkoši. Hledáme prodejce do kanceláře i terénu. Nabízíme stabilitu, pravidelnou mzdu a benefity. Více o všech pozicích na www.ahorn.cz.
1: Rohatec se zbarví. Pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a neb Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hrad, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
2: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
3: Datart uvádí Dny Marianne.
4: Dny Marianne, jo.
3: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/, pojďte k nám.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
13: Vista Car.

0: Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
1: Posloucháte Rádio Jih, za dvě minuty bude jedna hodina.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
3: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
4: Břeclav ukazuje, kolik práce pro město odvedou stromy a registr řidičů a vozidel v Brně kvůli zatečení do budovy dále funguje provizorně. Břeclav se zapojila do evropské kampaně TreeTech, která upozorňuje na význam stromů ve městech. Technické služby umístily informační štítky na 8 vybraných stromů. Lidé se z nich dozvědí například to, kolik strom zadrží dešťové vody, kolik zachytí znečišťujících látek nebo kolik vyprodukuje kyslíku. Třeba kaštan před Břeclavským gymnáziem podle výpočtů za rok zadrží téměř 2,5 tisíce litrů vody a vyprodukuje množství kyslíku odpovídající 288 dnům spotřeby jednoho člověka. Odborníci údaje vypočítali pomocí metodiky, která zohledňuje velikost a stav stromu, počasí i kvalitu ovzduší. Označené stromy jsou například před městským úřadem, gymnáziem, školami nebo v Poštorné a Staré Břeclavi. Registr řidičů a vozidel brněnského magistrátu v Kounicově ulici dále funguje v omezeném režimu. Po srpnové bouřce a zatečení do budovy je část přepážek přestěhovaná do náhradních prostor. Havárie vyřadila 8 z celkem 24 přepážek. Všechny služby ale zůstávají dostupné. Lidé jen musí počítat s mírně pomalejším odbavením. Opravy už podle magistrátu finišují. Běžnému provozu by se registr mohl vrátit koncem příštího týdne, případně v týdnu od 29. září.
3: Rádio Jih, počasí.
1: Jak to vypadá s teplotami? Zlín hlásí 15 stupňů, Archlebov, Šlapanice 16 a Podivín 17 stupňů. Jinak počasí bude dneska odpoledne proměnlivé. Očekáváme přehánky a teploty vystoupají maximálně na 16 až 19 stupňů.
0: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
3: Rádio Jih. Doprava.
1: Pozor si dejte na Brněnsku v Modřici, v Chrlické ulici vyšetřuje policie havárii osobního auta. Projedete tam pouze jedním jízdním pruhem. Z Rádia Jih přejeme šťastnou cestu.

0: po nich se vydáme na Slovácko. Tam mají totiž důvod k pořádné radosti. Jedna z tamních obcí porazila konkurenci z celého Česka a získala titul Vesnice roku 2026. Podrobnosti o tom už za chvilku. Z rádia jich přejem pohodové pondělí.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Přesně 14:02 na rádiu jich Adele, Set Fire to Rain. No a my se teď vydáme na Slovácko, to má totiž letos důvod k velké radosti. Boršice na Uherskohradišťku získali titul Vesnice roku 2026 a stali se tak nejlepší obcí v celé České republice. Portu zaujalo hlavně to, že se v Boršicích daří spojovat moderní rozvoj s tradicemi a silným komunitním životem. Obec podle hodnotitelů vytváří dobré podmínky pro děti, rodiny i seniory, stará se o veřejný prostor a zároveň nezapomíná ani na místní zvyky a folklor. Komise vyzdvihla například opravený areál školy a školky, spolupráci s místními zemědělci nebo péči o seniory a zdravotně znevýhodněné. Silnou stránkou Boršic jsou ale i lidé samotní. Krojovaná chasa, dechovka, boršičanka nebo folklorní soubor pentla. Do soutěže se letos přihlásilo celkem 245 obcí z celého Česka a je to nejvíc za posledních 10 let, takže Boršice slaví opravdu mimořádný úspěch a jako vítěz navíc postupují i do evropské soutěže obnovy vesnice. My z rádia jich Boršicím i Boršičanům moc gratulujeme a nejen pro ně letí další z hitů pro dobrou náladu Dermot Kennedy, Funeral. Krásné pondělí odpoledne přes éteru rádia jich Šimon Král.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: pondělí 21. září. 3 minuty před půl druhou posloucháte rádio Jich, tohle byl Labuš, My Lover. A protože jsme rádio Jižní Moravy, tak samozřejmě sledujeme, co nového roste po celém našem kraji. A tentokrát míříme do Bučovic. Tam chtějí příští rok v Hájecké ulici postavit nové hřiště s umělým trávníkem. Sloužit má hlavně fotbalistům a malé Kopané, ale počítá se i s volným využitím pro veřejnost. No a protože bude osvětlené, hrát se na něm bude dát i na podzim a v zimě, kdy se brzy stmívá. Stavba má začít v dubnu a hotovo by mělo být za rok v září. No tak já jako fotbalista určitě oceňuju jakýkoliv krok a jakékoliv hřiště, tak doufám, že to máte stejně a doufám, že máte dneska krásné pondělí, ne čtvrtek, ale pondělí. Abyste měli ještě hezčí, posílám činasky a víno. Užívejte, krásné odpoledne.
1: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 tisíc korun. Na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 tisíc korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu Nemocnice TGM Hodonín, nemho.cz v sekci kariéra.
2: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volby.

0: Tady svým se jeho Mr. Know It All, 5 minut před 2:45, tady na rádiu jich, no a se mnou už je ve studiu jeden Mr. Know It All, Vlasťa Macík. Vlasťo, ahoj.
1: No, ale jestli jsem teda opravdu jakože úplně na všechno, to bych si netroufal říct, jakože, ale něco dokážu taky pokazit.
0: Hele, tak uvidíme, jak ti to půjde dneska, protože samozřejmě nás teďka čeká předávačka. Já jsem si pro tebe nachystal jedno slovo, je to jedno
1: jenom
0: slovo.
1: Jedno.
0: Jenom jedno.
1: Bože.
0: Ale já když jsem si ho jako snažil přečíst pospátku, tak jsem si říkal, že je docela složité, takže uvidíme, jak budeš
1: tak pojď na mě.
0: Takže slovo zní... Jsi ready, jo?
1: Já jsem ready, a ty?
0: Takže poslouchej dobře. Ecinelx.
1: Ecinelx?
0: Ecinelx.
1: Sklenice?
0: Hej, kámo, jak je to možné? Jak ti to už... může teda takhle jako
1: víš
0: chvilku?
1: Víš co, já si myslím, že jak si to tady s Verčou takhle, nebo se všema vlastně, jakože furt přehazujeme. A takže už jakože to dostáváme tak nějak do toho mozku, že už nám to fakt jakože dobře to, no,
0: ne,
1: pálí.
0: Ne, jako ty bogo, já jsem to nemohl ani přečíst pospátku.
1: Takže pospátku je něco jiného.
0: Ty to takhle a hned ještě jako zpátky pospátku.
1: Hele, jedna rada dobrá zní vždycky, musíš si první začít tím koncem, těma
0: ano,
1: posledníma písmenama.
0: Ano, tím koncem, ale prostě nejsem jak Vlastně Masík, přátelé, no, tak nic. Víte co, já se s váma loučím dneska a předávám to Vlastěvi. Užijte si hezké pondělí.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: u Červených domků, také o tom budou mimo jiné další humoravské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem ještě jednou Vlastě Macík a přejeme vám krásné pondělní odpoledne, i když je pracovní.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Vítejte.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Ledické. www.tomšejovi.cz.
4: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
5: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
6: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
7: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
8: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
9: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
8: Všechno, zachraňte nás.
9: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
8: O, děkuju.
9: To my děkujeme.
10: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo.

0: Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
0: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Hezké odpoledne, blíží se nám 14. hodina.
4: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Hodonín dokončil obnovu prostorů Červených domků a D49 přinesla z Línu kolony. Město chce upravit semafory. Hodonín dokončil proměnu prostoru mezi Domem přírody, ulici U Červených domků a Lipovou alejí. Obnova navázala na úpravy lokality Bažantnice po tornádu z roku 2021. Město nechalo opravit chodníky a veřejné osvětlení. Přibyly lavičky, stojany na kola i nová zeleň. Vysázeno bylo 64 stromů a stovky metrů živých plotů. Vznikly také květnaté a trvalkové záhony. Součástí úprav jsou i prvky pro zachytávání a využití dešťové vody. Už dříve v místě vzniklo dětské hřiště s pergolou a ohništěm. Na projekt získalo město více než 3 miliony korun ze Státního fondu životního prostředí. Nově otevřený úsek dálnice D49 změnil dopravu ve Zlíně. Stále více řidičů míří na dálnici přes Fryšták nebo přes Otrokovice a hlavně odpoledne se proto na výjezdu z města tvoří dlouhé kolony. Auta někdy stojí už od centra a zdržení může přesáhnout půl hodiny. Problémy mají i linky MHD do Štípy a Kostelce, které nabírají zpoždění kolem 25 minut. Město chce jako dočasné řešení upravit řízení semaforů na křižovatce směrem na Kostelec a Štípu, aby lépe reagovali na množství aut. Další úlevu má přinést až dálniční přivaděč z Fryštáku. Jeho příprava ale pokračuje po jednotlivých částech.
5: Rádio Jih. Počasí.
3: 16 stupňů Celsia aktuálně měříte ve Veselí nad Moravou, v Násedlovicích, v Bílovicích u Uherského Hradiště a taky ve Slavkově u Brna. V úterý ráno bude většinou polojasno, krátce i skoro jasno, během dne očekáváme proměnlivou, ale převážně větší oblačnost a lokálně se objeví přehánky. Večer bude oblačnost ubývat a přehánky ustanou. Nejvyšší zítřejší teploty 15 až 18 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 14 až 17.
7: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
5: Rádio Jih. Doprava.
3: Pojďme na silnice. Na Znojemsku mezi Pravlovem a Olbramovicemi u odbočky na Vedrovice se dořešuje nehoda dvou osobáků. Počítejte s omezením. Na trase mezi Uherským Hradištěm a Brnem před sjezdem na Buchlovice bourala dvě nákladní auta. Provoz je řízen kyvadlově. Počítejte taktéž se zdržením. No a na Uhersko Hradišku ve Velehradě v Hradišské ulici bourala dvě osobní auta. Počítejte s omezením provozu. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.

dnešního oslavence, toho, kdo dnes slaví svátek nebo narozeniny, rozhodně pošlete pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí na číslo 606 703 889. Jméno, příjmení, kde oslavenec bydlí, 606 703 889.

0: aktuální čas, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a pozor na věc, je třeba v odpoledním vysílání Rádia Jih vychytávat jméno Vlasťa. Ano, šéf se mi to snaží dobře zavařit, protože jakmile mezi 14. až 18. hodinou, teďka to neplatí, jo, řeknu Vlasťa, je to znamení pro vás, že máte volat do studia na číslo 518 345 678, protože ten, kdo bude první, dostane poukaz v hodnotě 500 korun na nákup e-shopu Fermato.cz, poctivém e-shopu z Kostic. Více informací a kompletní nabídku naleznete samozřejmě taky na jejich stránkách. Mrkněte se pro jistotu i na www.radiojih.cz. A ještě jednou připomínám, teďka ještě stále nesoutěžně, jakmile uslyšíte z mých úst, že říkám Vlasťa, tak voláte sem do studia na 518 345 678. No tak jsem zvědavý, jak se dneska budu představovat. Může být Vlastislav?
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Matouši, Matouš, k dnešnímu svátku ti z frekvencí rádia chceme jen to nejlepší, hlavně Matoušovi Pospíšilovi do Letovic, Matoušovi Vaškovi z Tvarožné Lhoty a gratulace letí také tobě, kdo dnes 21. září slavíš narozeniny, stejně jako Jarda Horňák z Jaroslavic u Znojma, Jitka Zvoničková ze Slavičína, Joška Šiška ze Zlína nebo Jarin Hamšík z Mikulčic. Tak všechno nejhezčí.

0: 21. 9. je mimo jiné Mezinárodní den míru, Světový den vděčnosti, Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Dnes by slavil narozeniny například slavný kanadský zpěvák, kytarista a hudební texaský bard Leonard Cohen. A z jeho myšlenek se pro dnešní den skvěle hodí tento hluboký a trefný citát. Prasklinami proniká světlo. Je to nádherná a hluboká myšlenka o tom, že i naše chyby, rány nebo těžší období jsou vlastně místa, kudy do života může zase proudit naděje a světlo. No a když máme ten den vděčnosti, tak si dáme jeden vtípek na toto téma. Baví se dva kámoši a ten jeden říká: já sportce vděčím za mnohé. Neříkej, ty jsi vyhrál první cenu, to ne? Ale sportka každý týden dokazuje mojí ženě, že se taky může někdy mýlit.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Krádeže v obchodech a také nepříjemná situace v kyjovské nemocnici. Městští strážníci měli během září několik různých výjezdů. Co přesně řešili, uslyšíte po dalších třech hitech pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu a pozor, připomínám, že pokud bych se náhodou neudržel a řekl do vysílání z mých úst své křestní jméno, které to je, tak to si můžete najít na našem webové, na našich webových stránkách www.radiojich.cz. Takže pokud bych náhodou řekl svoje jméno, tak voláte sem k nám do studia na 518 345 678, protože ten, kdo bude první, tak pro něho budeme mít poukaz v hodnotě 500 korun na nákup v e-shopu Fermato.cz, poctivém e-shopu z Kostic. Tak se tam rozhodně mrkněte, ať vám něco neuteče.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy, a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku štach.cz. Dům nábytku štach.cz.
3: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
4: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.

0: Každopádně kyjovští strážníci řešili od začátku září několik výjezdů krádeže i agresivního pacienta. V tuto chvíli míříme tedy tam, kde rádio jich posloucháte na 889 FM. Do kyjovské nemocnice vyjížděli strážníci večer kvůli silně opilému zraněnému muži z Moravan. Během ošetření byl podle strážníků stále agresivnější. Hlídce se ho podařilo uklidnit a v nemocnici pak zůstala až do konce ošetření. Dvakrát zasahovali strážníci také kvůli krádežím v obchodech. V Penny chytila ostraha 57letého muže, který měl v tašce ukrytou drogérii. V Lidlu zase 38letý muž z Kyjova odcizil alkohol, pomazánky a energetické nápoje. Oba případy strážníci vyřešili pokutou na místě. Tak do Kyjova samozřejmě zdravíme, už za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu a já jenom připomínám, že pokud z mých úst zazní dneska zdrobnělina mého jména Vlastislav, jo, takže budu třeba říkat, že vám hezké odpoledne přeje Vlastislav Macík, tak to není ten Povel, ale pokud bych řekl zdrobnělinu svého jména, tak voláte do studia na 518-345-678, protože pro vás máme 500 poukaz na nákup na e-shopu fermato.cz.
1: V sobotu 26. září vás zveme do Sedlce u Mikulova na tradiční sedlecké vinobraní. Těšit se můžete na celý sortiment vín, burčák, čerstvý vinný mošt, gastronomické speciality i ukázky historického zpracování hroznů s účastí návštěvníků. V dobré náladě zahrají cymbalová muzika Hodci a Jiří Zoniga s kapelou. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma.
2: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Imagine Dragons, jejich Thunder. No a co nás čeká za muziku takhle po 15. hodině? Budou třeba Škvor, Síla starých vín.
1: Že věci některý jsou neměný, jak
0: maličko zrychlí

0: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna bednění, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno. Zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
3: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
4: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyhově, a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
3: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
4: Top Cyklovkyhov. Více na top-cyklo.cz.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
8: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
9: Hezké odpoledne, blíží se nám 15. hodina.
10: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Úsek D55 u Bzence dostal stavební povolení a soud zrušil povolení ke zvýšení hladiny nových mlýnů. Příprava dálnice D55 směrem na Břeclav se posunula o další krok. Dopravní a energetický stavební úřad povolil stavbu více než 3-kilometrového úseku mezi Bzencem a Bzencem Přívozem. Jde o první část dálnice, která povede přes Bzeneckou Doubravu. Kvůli ochraně ptáků má být trasa vedena v ochranné galerii. Stavební povolení zároveň obsahuje desítky podmínek, které musí ředitelství silnic a dálnic splnit. D55 má v budoucnu propojit Olomouc přes jihovýchodní Moravu až z Břeclaví. Ministerstvo zemědělství musí znovu rozhodnout o zvýšení hladiny nových mlýnů. Nejvyšší správní soud potvrdil, že při předchozím povolení úřady chybovaly. Povodí Moravy chce hladinu střední a dolní nádrže zvednout až o 35 cm. Nádrže by tak zadržely více vody, například pro zemědělské závlahy. Podle soudu ale nejprve musí být pravomocně vyřešené výjimky z ochrany přírody. Úřady tak musí konkrétně doložit, že veřejný zájem na zvýšení hladiny převažuje nad ochranou přírody. Obecný odkaz na sucho nebo klimatickou změnu podle soudu nestačí. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořídila první plně elektrickou sanitku svého druhu v celé republice. Vůz za téměř 2 miliony korun bude pacienty vozit hlavně na kratších trasách po Brně. Nemocnice chce v běžném provozu ověřit jeho skutečný dojezd, především v zimě. Elektrický pohon má zároveň ušetřit provozní náklady a snížit hluk.
11: Rádio Jih. Počasí.
9: V Bulharech aktuálně měříte 18 stupňů Celsia, v Prušánkách 17, v Uherském Hradišti 16 a v Hluku 15 stupňů Celsia. Zítra ráno očekáváme většinou polojasno, krátce i skoro jasno, během dne očekáváme proměnlivou, ale převážně větší oblačnost a lokálně se objeví přehánky. Večer bude oblačnost ubývat a přehánky ustanou. Nejvyšší úterní teploty 15 až 18 stupňů Celsia, co se týká Jihomoravského kraje, a 14 až 17 potom ve Zlínském kraji.
8: Na

0: je nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Rádio Jih. Doprava.
2: A jdeme se podívat také na silnice. Připomínám, že na Znojemsku mezi Pravlovem a Olbramovicemi u odbočky na Vedrovice se dořešuje nehoda dvou osobáků. Počítejte s omezením také, že na Uherskohradisku ve Velehradě v Radické ulici bourala dvě osobní auta a nově tady máme nehodu v Brně v Gajdošově ulici na křižovatce Skaleckého se srazily taky dva osobáky. Počítejte s omezením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu přesně v 15 hodin.

0: za chvíli třeba Škvor a jejich Síla starých vín. Také v novém týdnu pro vás máme v odpoledním vysílání poukaz v hodnotě 500 korun, tentokrát do e-shopu fermato.cz, tak dobře poslouchejte odpolední vysílání, protože jakmile by ve vysílání zazněla z mých úst zdrobnělina mého křestního jména, teď to prosím vás neplatí, když prostě řeknu Vlasťa, tak voláte do studia na číslo 518 345 678, protože první, kdo to postřehne, dostane právě tenhle ten zmiňovaný poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu fermato.cz. Mrkněte se na www.radiojich.cz nebo taky na fermato.cz, protože ať víte, do čeho jdete, a já už vám teďka posílám Škvory. A když se tak dívám dopředu, protože máme pondělí, bude také hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: ty, které léčí. Hudbolog Vlasťa Macík právě teď otevírá svou hudební ordinaci.
1: Vítám vás u dalšího dílu rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši, kde na rádiu jich hledáme léky v textech písní. Dnešní lék je pro všechny, kteří mají chuť na pořádnou dávku nadhledu a pohody. Řeč bude o skvělé skladbě Snadnej žít od kapely MIG 21. Jiří Macháček nás ve svém textu bere na takovou malou básnickou plavbu, kde se mísí vítr v plachtách, vůně květin a tak nějak je všechno jednodušší. Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, jak snadné je žít. Zní to idylicky, že jo? A i když zrovna nemáme po ruce jachtu, kouzlo téhle písničky je v tom, že si ten klid můžeme najít v každodenních maličkostech. Třeba když se zastavíme a vnímáme ten moment. A pak je tu ten úžasně lidský moment, který s úsměvem připomíná, že život má i své hlubší polohy, kdy si nás osud tak trochu přehazuje. Když ti osud tvé dny sčítá, když je sčítá a pak odečítá, když si tě Bůh k sobě nechce vzít, jak snadné je žít. Když si tě Bůh k sobě nechce vzít, tak snadné je žít. S nadsázkou sobě vlastní nám Jirka Macháček připomíná, že dokud jsme tady, je vlastně skvělé žít a brát věci z lehkostí, netrápit se zbytečnostmi a nechat se unášet tím správným větrem. Dnešní hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši, který vám za chvíli pustíme do uší, je přesně tou správnou spruhou do nového dne nebo týdne. Ať už máte před sebou cokoliv, nadechněte se a řekněte si s námi, jak snadné je žít. Z rádia jich vám v rámci rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši, posíláme kapelu MIG 21 a jejich song Snadné je žít.
0: Hity, které léčí. Právě teď vám hrajeme hit, který má kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše. Zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Hity, které léčí. Hity, které léčí. Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. Hity, které léčí. Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Zatím se držím, nevyslovil jsem zdrobnělinu svého křestního jména, protože kdyby se tak stalo, tak je to signál pro vás, abyste se dovolali do studia na číslo 518-345-678. Jen pro pořádek, ať víte, o co go. A teď to není soutěžní, neplatí to. Pokud dneska řeknu Vlasťa, tak voláte 518-345-678.
1: Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
0: A my pro vás budeme mít poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu fermato.cz, tak se mrkněte i na naše webové stránky www.radiojih.cz do soutěží, kde tady tyhle ty informace najdete. Tak ještě jednou vám krásné dnešní odpoledne přeje zdrobnělina.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, 15 hodin 27 minut, za chvíli Venga Boys nebo taky Milky, ale teď info o tom, co nás čeká dál. Tak staré dokumenty, vzácné knihy nebo historické předměty by mohly dostat mnohem lepší ochranu před ohněm. Čeští vědci přišli s poměrně jednoduchým řešením, které při požáru dokáže získat drahocenný čas. Jak funguje, uslyšíte na Jihu po další trojce hitů pro dobrou náladu.
1: Nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
2: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
3: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metallkyjov.cz.
4: Jump Street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku. Relax klub Lipovka v Hodoníně. Místo pro vaše tělo i odpočinek. Fitness, kardio, aerobní sál, sauna a pohodlné parkování. Ubytování v klimatizovaném penzionu. Přijďte! www.salipy.cz.
5: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna bednění, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
9: Za chvilku jsem zpátky. Jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1.

0: Díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohleto je kapela Nickelback, obyčejná lepenková krabice, která Rádio dokáže...
1: Jich. Co Rádio je? Rádio Jižní Moravy.
0: Já jsem vám chtěl tomu říct něco, takže já vám to prosím vás v tuhletu chvíli určitě řeknu. Nebo víte co, ještě chviličku počkám.

0: ochranu pro archivy vyvinuli čeští vědci. Na projektu se podíleli vědci Vysokého učení v Brně, vědci z pražské VŠHT a experti Technického ústavu požární ochrany. Na vnější stranu archivních boxů nanášejí speciální látku, která zpomaluje hoření. Dokumenty uvnitř přitom zůstávají v kontaktu jen s běžnou lepenkou, takže by je nová úprava neměla poškodit ani po desítkách let. A testy vypadají slibně. Zatímco běžné šanony byly po 12 minutách v plamenech, ty ošetřené zůstaly téměř neporušené. Nejde tedy o to udělat krabici nezničitelnou, ale hlavně zpomalit šíření požáru a dát hasičům víc času. Nové boxy by se mohly začít prodávat příští rok a využití mají najít nejen v archivech, ale také v knihovnách, muzeích nebo galeriích. No a potom, co letos v létě hořel ve Zlíně velký sklad, nejenom obuvi, se skoro nabízí dodat, možná by věci mohli příště vymyslet něco podobného i na krabice s botama, že?
1: Rádio Jih.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit.

0: Vlastislav Macík vám přeje krásné pondělní odpoledne. Proč říkám Vlastislav, tak je to úplně jednoduché, protože dneska nesmím vyslovit své jméno zdrobnělé, tak jak se obyčejně představuju, protože pokud bych to udělal, a ne, že bych vám to nepřál, tak ten, kdo bude první na linci 518-345-678, tak ode mě dostane, nebo od nás, od Rádia Jiche, dostane poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu fermato.cz. Tak tohle je muzika po 16. hodině Fun Factory. I Wanna Be With You, bude taky Miley Cyrus, End of the World. A co se týká československé muziky, tak bude Pokáč, jeho Ignor. D49 přinesla z Línu kolony, město chce upravit semafory, také o tom budou další humorovské zprávy s Petrem Indrou, tak si na ně počkejte.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Baví vás prodej a umíte německy? Přidejte se k týmu českého výrobce roštů a matrací firmy Ahorn ve Velkoši. Hledáme prodejce do kanceláře i terénu. Nabízíme stabilitu, pravidelnou mzdu a benefity. Více o všech pozicích na www.ahorn.cz.
4: Stavební firma Stavdomy je certifikovaným partnerem programu E4 Dům od Wienerbergeru. Nabízí moderní řešení pro vaše bydlení s důrazem na ekonomiku a efektivitu. Stavby nově realizuje také pomocí zdicího robota. Zajišťuje hrubé stavby, dokončovací práce i rekonstrukce. Pořádný dům bez starostí. Stavdomy.cz.
5: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
6: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
7: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
8: Rohatec se zbarví. Pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a neb Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hrad, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
0: Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
10: Dětské hezké odpoledne, blíží se nám 16. hodina.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 50.

0: 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbila.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
2: Hodonín dokončil obnovu prostorů Červených domků a D49 přinesla z Línu kolony. Město chce upravit semafory. Hodonín dokončil proměnu prostoru mezi Domem přírody, ulici U Červených domků a Lipovou alejí. Obnova navázala na úpravy lokality Bažantnice po tornádu z roku 2021. Město nechalo opravit chodníky a veřejné osvětlení. Přibyly lavičky, stojany na kola i nová zeleň. Vysázeno bylo 64 stromů a stovky metrů živých plotů. Vznikly také květnaté a trvalkové záhony. Součástí úprav jsou i prvky pro zachytávání a využití dešťové vody. Už dříve v místě vzniklo dětské hřiště s pergolou a ohništěm. Na projekt získalo město více než 3 miliony korun ze Státního fondu životního prostředí. Nově otevřený úsek dálnice D49 změnil dopravu ve Zlíně. Stále více řidičů míří na dálnici přes Fryšták nebo přes Otrokovice a hlavně odpoledne se proto na výjezdu z města tvoří dlouhé kolony. Auta někdy stojí už od centra a zdržení může přesáhnout půl hodiny. Problémy mají i linky MHD do Štípy a Kostelce, které nabírají zpoždění kolem 25 minut. Město chce jako dočasné řešení upravit řízení semaforů na křižovatce směrem na Kostelec a Štípu, aby lépe reagovali na množství aut. Trvalejší úlevu má přinést až dálniční přivaděč z Fryštáku. Jeho příprava ale pokračuje po jednotlivých částech.
1: Rádio Jih. Počasí.
3: 17 na venkovním teploměru máte aktuálně v Kyjově, v Brumovicích a také ve Strážnici, 15 potom v Traplicích. V úterý ráno bude většinou polojasno, krátce i skoro jasno, během dne očekáváme proměnlivou, ale převážně větší oblačnost a lokálně se objeví přehánky. Večer bude oblačnost ubývat a přehánky ustanou. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 15 až 18 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 14 až 17.
4: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: Pojďme se podívat také na silnice. V Brně na křižovatce ulice Nádražní Hybešova zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. Počítejte s omezením provozu a s kolonou. V Brně ještě zůstaneme na křižovatce ulice Křenová Masná směrem do centra. Havarovali dva osobáky. Nehodu vyšetřuje policie. Jeden pruh je neprůjezdný. Počítejte se silným provozem a s kolonou. No a na Brněnsku v Dolních Kounicích v Ivančické ulici bourala dvě osobní auta na místě policie a projíždí se jedním jízdním pruhem. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.

0: Jen 9 minut, to je aktuální čas. Co nás čeká ve vysílání Rádia Jih Dál? Řidič dodávky ve Zlíně se pokusil o nemožné, nešlo přitom o žádný zápis do knihy rekordů, i když s tím, co nadýchal, by se klidně mezi rekordmany dostal. Podrobnosti uslyšíte na Jihu po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu.
1: Rádio Jih.

0: se teď můžeme jen dohadovat. Více než 3 promile alkoholu měl totiž podle policie nadýchat 41-letý řidič dodávky, který v pátek havaroval ve Zlíně. Po frekvencích rádia jich teď míříme tam, kde nás posloucháte na 98 FM. Ve Zlíně Pršném jel směrem do centra, vyjel ale mimo silnici a narazil do stromu. Od něj se dodávka odrazila, sjela ze svahu a skončila až v řece Dřevnici. Řidič z nehody vyvázl bez zranění a nikomu dalšímu se naštěstí nic nestalo. Škodu na dodávce policisté předběžně odhadli na 150 tisíc korun. Okolnosti nehody dál prověřují zlínští dopravní policisté. Osobně si myslím, že kdyby se přihlásil a chtěl získat kompletní kapitánský balíček, vyšlo by ho to mnohem levněji, protože jak jsem se díval, tak to stojí nějakých 14 tisíc, což je úplně na pohodu, že jo?
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih.

0: totiž uslyšíte z mých úst, že řeknu Vlasťa, je to signál, že máte volat do studia na číslo 518-345-678, protože první na naší telefonní lince dostane zmiňovaný poukaz do e-shopu fermato.cz. Tak nezapomeňte, dnes nesmím vyslovit zdrobnělinu mého křestního jména Vlasťa, abyste vyhráli. Musím říct, že je to jednodušší normálně než to, že jsem v pátek nemohl říct v pátek. Takže držte vlnu na jihu a jakmile z mých úst uslyšíte, že říkám Vlasťa, tak volejte sem k nám do studia na 518 345 678 a dostanete poukázku v hodnotě 500 korun do e-shopu fermato.cz. Mrkněte se i na naše webové stránky www.radiojih.cz, protože tam najdete veškeré informace právě o téhleté soutěži.
1: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
2: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
3: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyjově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
2: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
3: Top Cyklovkyjov. Více na top.cyklo.cz.
4: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
5: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín, více na Facebooku.
6: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr.automobiles.cz.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: Krásné pondělní odpoledne přeje Vlasta Macík. No a v tuhletu chvíli bychom se mohli podívat na to, co by nás mohlo čekat dál, kdybych právě neřekl Vlasta, že jo. A to je hodně důležité, protože telefonní linka nám vyzvání. Halo, halo, tady je Rádio Jih, kdo pak je na druhé straně?
1: Martin.
0: Nazdar, Martine, odkud nám telefonuješ?
1: Zebřence,
0: Marťo, tak a proč voláš teda, no, to by mě zajímalo.
1: Protože Vlasta.
0: Ano, protože Vlasta, to je hezké. To by mohlo být teďka takové nové pochopení nějakých věcí, nebo jakože odpověď na nějaké otázky. Víš co, dokážu si to představit, jak chlapi sedí v hospodě u piva, kecají a teď se zeptají na názor někoho druhého a ten řekne, no, protože Vlasta. A bylo by to. Tak Marťo, je to jasné, že pro tebe díky tady tomuto rychlému postřehu máme 500 poukaz do e-shopu fermato.cz, kde si určitě vybereš. Prosím tě, já jenom zmíním, že právě fermato.cz, tak jsou fermatované rajčatové zálivky, skvělé řešení pro rychlé saláty, stačí zalít a máš perfektně dochuceno. Křupavé sečuánské oleje, pálivé i nepálivé varianty plné textury, které pozvednou chuť masa, rýže, nudlí, vajíček, orleánské jablečné octy a ochucené soli. No, myslím si, že to bude stát za to. Ty jsi kuchař nebo vaří manželka, jak to máte doma?
1: Umím si u kuchti, takže využiju to a těším se na to.
0: No, výborně. Vydrž mi ještě na telefonní lince, napíšu si kontaktní údaje. Zatím hezký den, čauko.
1: Čau.
0: A vy ostatní nebuďte smutní, protože i zítra vám nabídneme možnost získat 500 poukaz do e-shopu fermato.cz. Mrkněte se tam, mrkněte se i na naše webové stránky www.radiojih.cz, ať se dozvíte víc.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Vstávejte.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Ledické. www.tomšejovi.cz.
4: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 tisíc korun. Na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 tisíc korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu Nemocnice TGM Hodonín, nemho.cz v sekci kariéra.
5: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno. Zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
14: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
15: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
16: Když jde o zdraví.
17: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
18: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
19: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
20: Děcka, ještě hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
21: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
22: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
23: Úsek D55 u Bzence dostal stavební povolení a soud zrušil povolení ke zvýšení hladiny nových mlýnů. Příprava dálnice D55 směrem na Břeclav se posunula o další krok. Dopravní a energetický stavební úřad povolil stavbu více než 3-kilometrového úseku mezi Bzencem a Bzencem Přívozem. Jde o první část dálnice, která povede přes Bzeneckou Doubravu. Kvůli ochraně ptáků má být trasa vedena v ochranné galerii. Stavební povolení zároveň obsahuje desítky podmínek, které musí ředitelství silnic a dálnic splnit. D55 má v budoucnu propojit Olomouc přes jihovýchodní Moravu až z Břeclaví. Ministerstvo zemědělství musí znovu rozhodnout o zvýšení hladiny nových mlýnů. Nejvyšší správní soud potvrdil, že při předchozím povolení úřady chybovaly. Povodí Moravy chce hladinu střední a dolní nádrže zvednout až o 35 cm. Nádrže by tak zadržely více vody, například pro zemědělské závlahy. Podle soudu ale nejprve musí být pravomocně vyřešené výjimky z ochrany přírody.

0: Úřady tak musí konkrétně doložit, že veřejný zájem na zvýšení hladiny převažuje nad ochranou přírody. Obecný odkaz na sucho nebo klimatickou změnu podle soudů nestačí. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořídila první plně elektrickou sanitku svého druhu v celé republice. Vůz za téměř 2 miliony korun bude pacienty vozit hlavně na kratších trasách po Brně. Nemocnice chce v běžném provozu ověřit jeho skutečný dojezd, především v zimě. Elektrický pohon má zároveň ušetřit provozní náklady a snížit hluk.
1: Počasí. V Moravském Žižkově aktuálně měříte 18 stupňů Celsia, v Brně 16, ve Vlčnově a v Žeravicích potom 15 stupňů Celsia. Zítra ráno očekáváme většinou polojasno, krátce i skoro jasno. Během dne očekáváme proměnlivou, ale převážně větší oblačnost a lokálně se objeví přehánky. Večer bude oblačnost ubývat a přehánky ustanou. Nejvyšší úterní teploty na jižní Moravě 15 až 18 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 14 až 17.
2: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Rádio Jih. Doprava. A pojďme se podívat také na silnice. Na Břeclavsku na trase z Rakvic na Hustopeče před Starovičkami zasahují záchranné složky u nehody dvou osobáků. Počítejte s omezením, zdržíte se nárazově. V Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského taktéž došlo ke srážce dvou osobáků, které blokují jeden jízdní pruh, a pozor na příjezdu do Zlína ve směru od Štípy. V ulici Mezilesí došlo ke střetu dodávky s motorkou a provoz je řízen kyvadlově. Počítejte se zdržením. Ať už jedete kamkoliv, z rády vám přejeme šťastnou cestu.

0: právě Hodonínska, kde je Rádio Jih a posloucháte na 889 FM. Podrobnější info uslyšíte hned, jakmile dospívá k Single X jeho hitovku Anděl.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: náladu.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Na Jižní Moravě přibývají nové ordinace. Ve druhé polovině letošního roku jich podle údajů zdravotních pojišťoven a kraje vzniká zhruba 20. Výrazně se to týká Hodonínska, kde nás posloucháte na 889 FM. Noví zubaři budou třeba v Hodoníně, ve Veselí nad Moravou nebo ve Svatobořicích Mistříně. V blízkých Dubňanech mají od příštího jara ordinovat dokonce dva noví zubaři a budou přijímat nové pacienty. Město jim teď připravuje ordinace i bydlení. Nového dětského lékaře budou mít od 1. listopadu také v Ratíškovicích. Má sloužit i rodinám z okolních obcí, třeba z Milotic nebo Vacenovic. Největší problém ale dál zůstává v menších obcích, kde je za odcházející lékaře těžké najít náhradu. Města proto nabízejí třeba bydlení nebo opravené ordinace a pojišťovny přidávají finanční podporu. Zdravíme všude tam, kde momentálně svého stomatologa nemáte a
1: pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Hello.

0: tak všechno mám.
1: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a pozor, Forever Young, Big in Japan nebo Maria Magdalena. Jestli vám tyhle názvy něco říkají, tak dnešní večer v Brně bude přesně pro vás. Na jednom pódiu se totiž potkají dvě velká jména osmdesátek. Podrobnosti uslyšíte na Rádio Jih po další trojce hitů pro dobrou náladu a jenom chci říct prosím vás, že já jsem to taky nevěděl. Máte co dělat, jestli vás to zajímá, určitě se začněte oblékat.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a my míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Brno se totiž dnes večer vrátí do 80. let. V hale Vodová vystoupí dvě velké popové legendy, Alphaville a Sandra. A nepůjde jen o krátké hostování. Oba interpreti odehrají vlastní plnohodnotný koncert. Od Alphaville tak můžete čekat třeba Forever Young, Big in Japan nebo Sounds Like a Melody. Sandra zase připomene hity jako Maria Magdalena, In the Heat of the Night nebo Everlasting Love. Jestli máte rádi osmdesátkový pop a chuť si zaspomínat na dobu velkých melodií a syntezátorů, začíná se za hodinku a něco v hale Vodova v Brně. To je ode mě vše, mějte se krásně, už to neplatí, poukaz už jsme rozdali, takže s klidem na duši se s vámi rozloučí Vlasta Macík. Mějte hezký podvečer na jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.

0: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde fakt? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: Hodonín dokončil obnovu prostorů Červených domků a D49 přinesla Zlínu kolony. Město chce upravit semafory. Hodonín dokončil proměnu prostoru mezi Domem přírody, ulici u Červených domků a Lipovou alejí. Obnova navázala na úpravy lokality Bažantnice po tornádu z roku 2021. Město nechalo opravit chodníky a veřejné osvětlení. Přibyly lavičky, stojany na kola i nová zeleň. Vysázeno bylo 64 stromů a stovky metrů živých plotů. Vznikly také květnaté a trvalkové záhony. Součástí úprav jsou i prvky pro zachytávání a využití dešťové vody. Už dříve v místě vzniklo dětské hřiště s pergolou a ohništěm. Na projekt získalo město více než 3 miliony korun ze Státního fondu životního prostředí. Nově otevřený úsek dálnice D49 změnil dopravu ve Zlíně. Stále více řidičů míří na dálnici přes Fryšták nebo přes Otrokovice a hlavně odpoledne se proto na výjezdu z města tvoří dlouhé kolony. Auta někdy stojí už od centra a zdržení může přesáhnout půl hodiny. Problémy mají i linky MHD do Štípy a Kostelce, které nabírají zpoždění kolem 25 minut. Město chce jako dočasné řešení upravit řízení semaforů na křižovatce směrem na Kostelec a Štípu, aby lépe reagovali na množství aut. Trvalejší úlevu má přinést až dálniční přivaděč z Fryštáku. Jeho příprava ale pokračuje po jednotlivých částech.
5: Rádio Jih. Počasí.
6: Dnes večera v noci oblačno až zataženo s přeháňkami, kránu budou přeháňky ubývat, noční teplota klesne až na 7 stupňů. Zítra polojasno, během dne očekáváme více proměnlivou a převážně velkou oblačnost. Lokálně se objeví drobnější přeháňky. Na jihu Moravy naměříme až 17 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 16.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: sobotu 26. září vás zveme do Sedlece u Mikulova na tradiční sedlecké vinobraní. Těšit se můžete na celý sortiment vín, burčák, čerstvý vinný mošt, gastronomické speciality i ukázky historického zpracování hroznů s účastí návštěvníků. V dobré náladě zahrají cymbalová muzika Hodci a Jiří Zoniga s kapelou. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeum.bv.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
1: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání vlastním

0: Prodejte. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Moravo, i při pondělku zůstáváte sihem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou oblačno, lokálně přehánky a teploty od 7 do 10 stupňů. V úterý pak polojasno, lokálně přehánky, které budou k večeru stávat. Nejvyšší denní teploty jen od 15 do 18 stupňů.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: 21. zářijový pondělní večer na jihu, no a já mám dnes zásadní info přímo z Břeclavy, kde chystají letošní obrovské svatováclavské slavnosti. Události se budeme věnovat už za chviličku, tak si na to počkejte. A zatím mějte doma, v práci nebo i na cestách krásný večer s Rádiem Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě.

0: večerní vlna jihu, no a my, jak jsem slíbil, míříme i do Břeclavy, která bude od 25. do 27. září patřit letošním 34. svatováclavským slavnostem. A ty budou obrovské, v programu nechybí stavění máje, jarmark, cymbálky, folklorní soubory, hodový krojový průvod, dětské programy a koncerty IMT Smile, Petrianů, Vesny a spousty dalších. Tedy Moravo, pozor, letošní břeclavské svatováclavské slavnosti letos od 25. do 27. září. Super si to tam užijte a finále září si je rozzařme, jak jen to půjde. Novinky z naší Moravy a my na jihu jedeme dál a přidáváme další hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio jižní Moravy. Let's go.

0: pondělní 21. zářijový večer na jihu v běhu. No a já vám ještě dnes nabídnu další luxusní a stále zářijovou pozvánku. Víkend tohoto týdne bude totiž patřit též velkému velkopavlovickému vinobraní. Více k události prozradím za moment, tak zatím mějte skvělý pondělní večer ve společnosti hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: parádní večer. Přejeme si ho vám všem, kdo s náma jedete dalším zářijovým, navíc pondělním večerem. Když ještě přidám informaci k další parádní, stále ještě zářijové události. Tento víkend, tedy 25. a 26. září, bude patřit velkému velkopavlovickému vinobraní. Místní vinařská slavnost láká návštěvníky nejen na ochutnávku vína burčáku, ale také na zajímavý doprovodní program odvíjející se v duchu lidových tradic. Mimo jiné vystoupí Blue Cymbal, Koňaboj, Windband, Zlaťulka nebo Martin Chodůr. Nebude chybět zarážení hory, cymbálové muziky a spousta dalšího. Tedy letošní velkopavlovické vinobraní tento víkend 25. a 26. září. My si ho zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu a v pondělí večer pokračujeme s dalšími hity pro dobrou náladu. Krásný večer vám všem přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 21. zářijový večer na jihu, další zářijové pondělí jde do finále a v kalendáři dnešek patřil Matoušům. No a zítra při úterku už své jmeniny oslaví Darina. Těch žije 16 na Hodonínsku, 44 na Břeclavsku, 35 na Kyjovsku, 39 na Zlínsku, 18 na Bučovicku a 199 Darin žije v Brně. Tak to s nima zítra pořádně oslavte a zůstaňte si hem. Dnes speciální pozdrav všem pěstitelkám a pěstitelům muškátů přímo z Bučovic za příkladnou iniciativu. Pozdravuje František Doležal, vyřízeno, my zdravíme i Bučovice a my na jihu přidáváme další hity pro dobrou náladu. Pondělí ve finále, tak si ho pojďme užít. Buďte s náma, jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.

0: funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Rádio Jih, počasí.
5: Moravo, i při pondělku zůstáváte tichem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou oblačno, lokálně přehánky a teploty od 7 do 10 stupňů. V úterý pak polojasno, lokálně přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší denní teploty jen od 15 do 18 stupňů.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: stále zářijový, jinak pondělní večer na jihu v běhu. No a já vám musím dnes připomenout, že se ve Slavkově u Brna chystá i letos velký Václavský jarmark. Co vás v rámci něj bude čekat, prozradím za chvilku. Tak zatím mějte skvělý pondělní večer ve společnosti hitů pro dobrou náladu. I dnes večer zůstáváte s Rádiem Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio J.
1: Rádio J.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, tuší se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: parádní večer. Přejeme si ho vám všem, kdo s náma jedete 21. zářijovým pondělním večerem. No a platí, že ve Slavkově u Brna i letos proběhne velký Václavský jarmark. V letošním roce událost proběhne už 26. září a vy se můžete těšit na bohatý program plný zábavy, chutí a zážitků. Na jarmarku vás čeká vystoupení cymbálové muziky, k tomu různé druhy burčáků nebo rozmanité dobroty od místních prodejců. Součástí události bude též výstava ovoce a zeleniny, k tomu bohatá tombola, prodej ovoce, moštů, povidel, burčáků a vína nebo včelých produktů. Takže Václavský jarmark ve Slavkově u Brna už tuto sobotu 26. září v prostorách tamního zámeckého parku. I finále září na Moravě plné akcí a my na jihu pokračujeme s dalšími hity pro dobrou náladu. Krásný zářijový večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 21. zářijový večer na jihu v běhu, no a já k nejluxusnějším hitům pro dobrou náladu přidám i pozvánku na další burčákovou slavnost. Ta i v letošním roce proběhne přímo v Židlochovicích. Další exkluzivní zářijovou pozvánku nabídnu za chvilku, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný úterní večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih.

0: I v rámci pondělního finále zůstáváte na vlnách jihu. Pondělí je v běhu, no a velké slavnosti burčáku, tak jak jsem se zmínil, proběhnou letos i v Židlochovicích. Letos událost připadla na 26. zářijový den, tedy na tuto sobotu, a na čas mezi 14. a 22. hodinou, kdy ochutnáte spoustu vzorků burčáku a vína, k tomu zvěřinové speciality, klobásky, sýry a další slané i sladké dobroty. Hrát bude cymbálová muzika Dur z Hodonína, takže slavnosti burčáku Židlochovice už 26. září. My si ho zdravíme i do Židel a v pondělí večer pokračujeme s dalšími hity pro dobrou náladu. Krásný a pokud možno klidný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Rádio Jih, počasí.
4: Pondělní večer na jihu, 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě většinou oblačno, lokálně přehánky a teploty od 7 do 10 stupňů. V úterý pak polojasno, lokálně přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší denní teploty jen od 15 do 18 stupňů. Další zářijové pondělí ve finále, tak ho užijte v klidu a v pohodě ve společnosti nejlepších hitů Rádia Jih. Krásnou noc jižní a jihovýchodní Moravo.

0: jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
1: A

0: Rádio Jih, počasí.
1: 22. hodina, pondělí se nám krátí a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci bude na Moravě většinou oblačno, lokálně přehánky a teploty od 7 do 10 stupňů. V úterý pak polojasno, lokálně přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší denní teploty jen od 15 do 18 stupňů. Já už v tuto chvilku chystám další nálož nejlepších hitů jihu pro dobrou náladu. Tak zůstaňte s náma a mějte pohodovou pondělní noc. Ze studia vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.

0: jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
1: A pozor!

0: počasí.
1: Moravo, je to tak, pondělí má před sebou poslední hodinku. No a my i 21.9. předpovíme počasí na dnešní noc a zítřejší den. Dnes v noci na Moravě většinou oblačno, lokálně přehánky a teploty od 7 do 10 stupňů. V úterý pak polojasno, lokálně přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší denní teploty jen od 15 do 18 stupňů. Úterý je na dohled, dělí nás od něj hodinka, tak ji užijte v klidu a v pohodě. A to z hity pro dobrou náladu. I dnes v noci zůstaňte s rádiem Jich.

0: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.
1: A pozor!

0: Rádio Jih, počasí.
1: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme úterý s datem 22. září. No a platí, že po zbytek noci bude na Moravě většinou oblačno, lokálně přehánky a teploty od 7 do 10 stupňů. Úterý pak polojasno, lokálně přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší denní teploty jen od 15 do 18 stupňů. Ze studia Rádia Jih posíláme další hity a přejeme klidný a pohodový den. Ze studia vás i dnes zdraví Josef Bouda.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.